Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Eteru. Stay fresh all day, every day.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
1: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
1: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí. We're going to dance.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej

Dává pozor, a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: tě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dílech.

0: That's powerful.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz. Zažij!

0: k atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: To get me unwind.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: is the answer.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: No, jak jsem říkal a pravil před malou chvilkou mé kolegyňce Moničce.
1: Co jsi mi řekl?
2: Moničce.
1: Jako... Tak nikdo neřekl už roky Moničce.
2: No, Moničko.
1: A vlastně jo, jo, říkají mi tak. A co jsi chtěl? Zrovna včera mi tak řekla paní Simonka.
2: Paní Simonka, jo. No tak to je krásné. Tak, no tak já jsem jenom chtěl říct, že dnešním dnem se to láme, Moni a posluchači, jo? Dnes tedy naposledy můžeme očekávat nějaké jakoby přehánky ojedinělé a lokálně, zhruba kolem odpoledne, později odpoledne a na večer opět polojasno, dokonce místy až skoro jasno. No, maximální teploty v Ostravě vystoupají od 23 do 25 stupňů Celsia. Díky moc, užijte si to a dobrou noc.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Jako co si budem, možná, že by mnozí raději leželi a spali, než jeli, protože myší díra mezi Ostravou a Hlučínem se uzavřela na více než rok. Uzavírka podjezdu zásadně omezí dopravu mezi Ostravou a Hlučínskem. Důvodem je rekonstrukce téměř 100 let starého železničního mostu nad ulicí Hlučínskou v Ostravě Přívoze. Cenu města Ostravy získaly další 4 osobnosti. In memoriam byla cena na slavnostním ceremoniálu v divadle Antonína Dvořáka udělená Lumíru Placovi. Dlouholetý ředitel hornického areálu Landek Parky získal za výjimečný a dlouhodobý přínos v oblasti průmyslového dědictví a cestovního ruchu ve městě. Posádky záchranářů z Fulneku a Nového Jíčina zažili netradiční výjezd. Maminka nestihla dojet do nemocnice a miminko přišlo na svět přímo v autě. Záchranáři po výjezdu na místo oběma poskytli potřebnou péči a bezpečně je převezli do nemocnice. Maminka i s holčičkou jsou v pořádku. Letošní Folklor Fest Faskově uvítá regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. Tuto sobotu do Paskovského zámeckého parku dorazí soubor z Polska anebo z Peru. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti. Školu tance, soutěže, občerstvení jste zváni. No a Zlatá tretra Ostrava znovu nabídla jedinečnou podívanou a show. 65. ročník se do historie zapíše především světovým rekordem na 150 metrů. V Ostravě byla k vidění řada dalších špičkových výkonů.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Pěkné dobré ráno na cesty v metropoli si dávejte pozor na uzavření myší díry na Hlučín nebo směrem na centrum právě od důl Odra. Pozor taky na dálnici D1, tedy konkrétně na příjezd do Ostravy, kde je uzavřený jeden jízdní pruh z důvodu opravy té zvlněné části, to jsou se kolony zhruba už od úrovni Svinovského nádraží, ale docela to jede, tak to jsou dobré zprávy, které by vás mohly alespoň trošku potěšit.
1: A když jsi mluvil o té myší díře i vlastně já ve zprávách, tak už tady máme avízo od vás řidičů, například od Pavla, že ano, uzavřená ano, ale pro jistotu tady číhají pro případ, že by to někdo nebral vážně.
2: Tak ano, ono je důležité říct, že uzavřená je, jo, ale to přece neznamená,
1: to
2: že se nedá projet.
1: Evidentně pro někoho.
2: Takže na to prosím vás myslete, protože stále ještě projíždí autobusy myší dírou. Ty povolený vjezd
1: jediné,
2: mají.
1: To je jediné, co může, ano, integrovaný.
2: A IZSK, tak s tím počítejte, že na druhé straně můžou být kluci a můžou čekat.
1: A dobré ráno, pane řidiči.
2: Jestli pak víte, co jste udělal. Mimochodem, včera mě překvapilo, dopravní policie, viděl jsem, zastavili auto na úrovni Hrabůvky kostela.
1: Vím, orientu se.
2: A z toho policejního auta vylezly dvě dámy, já bych se nebál říct slečny, mladé holky, a zastavili takového hříska, fousatého, skoro je vypadal jak já, jako jo. A říkám si teda, holky, tohle vás muselo sakramensky potěšit.
1: A jeho taky určitě.
2: A jeho taky.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: No, super.
6: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě? A také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
7: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Fajnko, dobré, je 6 hodin k tomu 13 minut. Dobré ráno dneska hlavně přes aplikaci přejeme, přes DAB+, přejeme do Třince, protože vy nás dneska, a je to cílené, neuslyšíte Ostravě, klasicky, jak jste byli zvyklí na frekvencích, protože my máme plánovanou odstávku.
1: Máme inventuru.
0: Máme, přesně.
1: Na ostravských frekvencích je inventura, prosím vás, jo?
0: Není do osmé hoďky.
1: Není to omyl, to znamená, že dneska přepínáme na polské vysílání, poněvadž vysíláme pouze v Třinci, takže Moni, pozor, přepni, jakoby přepni, tak. Tak, jesteš dobro jutro.
0: Tak počkejte chorvatsky, ale.
1: O středě.
0: Džin dobrý je džin polský, dobrý,
1: džin dobrý. A tak dobro jutro, jesteš jutro, tutaj, v Čilo. Jesteš jutro, je. Dobro
0: je,
1: jutro.
0: Ale chorvatské jutro, jo? Myslíš, že už vysíláme i za hranice České.
1: Jak se spřenta jutro po polsky?
0: Ráno. Džin dobrý.
1: Ale ráno.
0: Jo, Jakob, to nevím, hele.
1: Džin dobrý,
0: jako...
1: dobrý džin, jest dobrý džin.
0: Je i večer, jest, že?
1: Je
0: jenom ráno. Středa,
1: je středa, počontně 17. června, ale já chcem spřontat, že je jutro.
0: My ti rozumíme.
1: Jutro tak... jest jutro.
0: Jo, možná, že ti, co jsou v Třinci, možná sami dobrovolně...
1: Přepli dobleváno.
0: Jo, tak ještě dobré, jde o fiko, jo, prosím.
1: Prismešteš komediančti.
0: Píšou.
1: Komediančti,
0: no, to se vůbec nedivím.
1: Šmeště. Jo, já bych chtěl ještě říct, že Eva Farna,
0: tak excelovala.
1: Naše Farna, Eva Farna Popolska, excelovala včera v pražském Edeně. A bylo to také...
0: Byla grandiózna.
1: No, také fajné to bylo. Jesteš také...
0: Dobrá kobieta.
1: Kobieta jesteš a také fajné. A my si teď Evu Farnu zastřintáme v éteře Fresh Radia po polsky. Přeprašám. To jesteš Eva Farna.
0: To jesteš Eva Farna.
1: Po polsky, tak. Já? Tak.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Dobré ráno přejeme, prosím
0: dobré,
1: vás.
0: Dobré.

0: ranní Bonapet, je to taky ranní dvojka Honza a Monika. Zdravíme taky technické oddělení Fresh Radia a všechny borce, kteří vypli frekvenci 103.6 a 886. Prosím vás, není to chyba.
1: Povinná údržba.
0: Je to povinná údržba, tak jako si prostě povinnou údržbu musíme dělat my všichni.
1: Jarní úklid na druhou... s překodem do léta.
0: Aha, dobře. Na druhou stranu si říkám a kladu si jednu otázku, Moni, na kterou by si mi možná ty mohla odpovědět, poněvadž ty máš odpověď vždycky na vše, tak mě by strašně zajímalo, proč zrovna udělali ranní odstávku vysílání, nebo proč obecně udělali odstávku vysílání v ranním programu, co tím chtějí básníci říct?
1: Tak to máš... Aha,
0: no proč nevypli třeba, Javorského? Jako?
1: Aha, no tak protože no, možná pastorka. Uvažovali tak, že většina lidí začíná fungovat až pořádně v 9 hodin třeba, aha. Takže možná, jo, že jim nebude vadit.
0: No mě to vadí, ale.
1: No, jenže oni zapomněli na to, že prostě nás ti lidi určitě mají rádi, že?
0: Prosím vás, pojďme udělat zkoušku, jak se tomu říká?
1: Zkouška rozhlasu.
0: Zkouška rozhlasu a zkoušku vás, posluchačů Frešáků. My víme, že drtivá většina nás poslouchá ráno při raním Bon Appetit právě díky frekvencím 103.6 a 886, my no. To víme. Ale teď chceme vědět, jestli tady s námi někdo je alespoň v Ostravě přes naší výbornou aplikaci Fresh Radio. Dejte nám prosím vědět nejlépe nějakou hlasovku.
2: Pošli hlasovku! 77 337 136.
0: Víš, já jsem člověk, Moni, který si strašně moc věcí připouští osobně k tělu a mám takový jako blbý pocit z toho, že to udělali schválně. Mm. Že si schválně řekli...
1: Kvůli tobě.
0: Jo, ne, kvůli nám.
1: Kvůli nám dokonce.
0: Jo, že, jako, že mají s náma nějaký problém. Pernický třeba, že jako mluví zprostě, Dudová chodí odhalená, jo, je to tady, léto začalo. Mě by prostě zajímalo, jestli jako to není osobní.
1: To je jednoduchá odpověď, když teda po mně vždycky chceš odpověď, jo. Pokud se to bude opakovat i zítra, měl by si začít panikařit.
0: Jo, pokud se to bude opakovat zítra v pátek, nepřijdu.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič. Trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza.

0: 32, to je energie, to je vibe.
1: A koho znám?
0: No, ty neznáš? Tady Florence the Machine.
1: Florence the Machine?
0: No, and the Machine,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, znám. Jo. Vlastně. Say my name.
0: Ano, Spektrum.
1: Jo, jo. Víš, že to znám. 2 minutky po 6:30, dobré ráno.
0: Monika Dudová, Honza Pernický. Abychom odpověděli ještě na její otázku, je to slušné. No a jinak vám děkujeme za reakce, protože jsme zjistili, že ano, opravdu posloucháte přes aplikaci, že dnešní odstávka našich ostravských frekvencí, dobře, není to zrovna milá věc, ale teoreticky jste si poradili a zdá se, že normálně fičíme dál.
1: Poslouchá Martin třeba, anebo taky Ondřej. Dobré ráno, poslouchám jen přes aplikaci, kvalitnější zvuk. Vy jste rádio, co má novinky jako první v republice, když vám pošlu jeden track, konkrétně video, mrknete, jestli ho máte. Potřebuju link na Spotify, bohužel ani Shazam to nezvládá. Je to fakt morda. Aha, tak tady se nás Ondřej plete trošku i s nějakou encyklopedií. V pohodě.
0: Ale třeba budeš vědět.
1: V pohodě to jsi může znalý. Být. Ondro, klidně pošli. Matěj píše, ano, všiml jsem si, že to nefunguje, poslouchám přes mobil. Díky, že jste. Není zač, jsme. A ještě máme tady hlasovou zprávu, tu posílá Radim.
2: Ano, ano, tady váš olomoucký tvarůžek, který vás překvapuje poslouchá a dotkáme z Olomouce.
1: Tak zdravíme do Olomouce, doufám, že jste se dobře vyspali dneska, tak my tady posluchačům pouštíme další pesničky a... Dneska to je takové jako
0: dobré to je.
1: Nadregionální mi přijde.
0: No, my jsme, ano, máme půlku, velký přesah.
1: První půlku hodiny jsme vysílali do Polska a teď vysíláme na Olomouc.
0: A když dovolíš, já zůstanu věrná tady svému rodnému jazyku a to je ostravština.
1: Tak řekni něco ostravsky.
0: Ostravsky, co bys chtěl, tak znáš, ne? Typická slova ostravská.
1: Co
0: tě používáš?
1: Co budeš chtít dneska na oběd ostravsky, mi řekni.
0: Kobzole.
1: Kobzole? S čím? S ničím, pač nesu prachy v Ostravě, ne?
0: No originálnější než ty nebudu, nic mi nenapadá. Jako fakt,
1: kobzole bys kobzole. Mohla mít třeba, tak já nevím.
0: No máš pravdu, není čas a není peněz, ne? Tak
1: není čas, není
0: peněz. Bo nemám prachy. Bo
1: kobzole z tatarku.
0: No, to je, nebo rohlík, když nemáš na kobzole, co?
1: No, a když nemáš na kobzole, tak jsi rohlík, to je, no jedině.
0: Věřeš jenom.
1: Tak dobrou chuť přejeme. A teď jsme si s dovolením taky dovolili přesáhnout za hranice. Putujeme do Bulharska, protože Aleš z nějakého důvodu zařadil jako jednu z nejhranějších věcí vítězku Eurovize Daru a její Bangranga. Tak,
0: ale jenom... proč ne, když jsme takový jako multikulturní a jako, přesregionální, tak i
1: jasně,
0: Moni, Daru.
1: Proč ne, ale říkám si, že teď už můžu opravdu do Eurovize i já se svými repovanky.
0: Jak myslíš?
1: Tak, díky za chvilku pochopení, Bangaranga, právě teď.
0: Jo,

0: Blackpink. Jump, jump, jump, jump, jump.
1: A všichni srdce skákej, pojďme. Víte, co se chystá, ne? Je tři čtvrtě na sedm, za nějaké čtyři minuty nejvyšší čas na to začít říkat, co chcete. Fresh Radio. Přesně, Jukebox.
0: No je to tak, Moni, jak říkáš, kdyby si mohla mít tu možnost, že by si nechala zahrát éterem nějakou písničku pro někoho, tak pro koho a kam by to bylo? Teď, v tuto chvíli. Vyber si jednoho člověka a pozor, můžeš zahrát komukoli. Živému, mrtvému, slavnému.
1: Pochopila, necháš mě vyrám. Můžu? Jo, necháš mě vymáčknout. Můžu už, jo?
0: Tak vymáčkni
1: se. Tak já mám myšlenku, rozumíš, jako nemůžu jí zaplašit, pak už si nevzpomenu. Takže...
0: Rozumím, pojď.
1: Já bych to poslala El, protože El je moje kamarádka, je to šikovná ženská, která dokonce jako...
0: Já, promiň, že ti do toho skáču, já myslela, že jsi myslela El ze Stranger Things.
1: Ne, to já neznám, s tou já se nebavím.
0: Aha.
1: Ale ta moje El,
0: ona
1: ta
0: by se s tebou
1: dokončila...
0: taky nebavila.
1: Určitě
0: asi,
1: ne, ta dokončila školu, takže já bych je poslala nějakou Lady Gaga, protože jí má ráda.
0: Yeah. Jo. To je pěkné, no.
1: Abych jí řekla, že je super, že je skvělá, že jsem na ní pyšná, že to jako má za sebou.
0: To ti věřím, no, to je krásné, no, to je krásné. Tak posílám na dálku gratulaci i já.
1: Aha, vyřídím.
0: A mám tam jako pustit Lady Gagu, jo?
1: No klidně pust, ale to není ten jukebox, který jsme chtěli, že?
0: No to ne,
1: to názorně chtěli předvést, klidně to pust, ona bude ráda a taky. Hold My Hand má ráda třeba.
0: To tu nemáme.
1: Ale máme. Jenže se bávám, že to bude jako v pomalé podobě. Nahoru?
0: Tak dáme Poker Face.
1: Dívej, ne, Just Dance, na Just Dance máš Hold My Hand. Stop, už tam byl, vrať se. No.
0: To bude takové, to nebude,
1: no, tak to
0: nebude
1: tak
0: pěkné,
1: jako
0: to, ale...
1: to jenom ukáž, ne? Tak když má nejradši a chtěl si zahrát, tak ne. Zkus to, je tam to Hold My Hand.
0: Tak počkej.
1: Jenom jako, víš jak, tak, do podkresu jenom.
0: Jako do podkresu jenom.
1: No, ať jako, mít... pro ten efekt, než si dáme oficiální jubot. No. To má nejraději.
0: A to je diskotéka jak blázen, to vůbec takhle nezní ta písnička. Tak snad jí to potěší. A co má za školu? Co udělala?
1: No, ona má diplom a má svoji práci klasickou, jo, ale teď si dodělávala a to bych ti přesně jako, já to nedokážu říct, ten obor, co ona se dodělávala.
0: Takže nyní je to paní.
1: Takže teď
0: už.
1: To už byla dávno paní, jo, my jsme jako podobně vyspělé, ale víš, že navzdory své práci.
0: Jak jsi to řekla, vyspělé, jo.
1: Ještě zvládla si udělat titul
0: šikovná,
1: další a diplom má, tak je dobrá, no.
0: Klobouček. No tak teď zpátky k vám, jukeboxy startují, pokud máte i vy přání někomu zahrát klidně ke splněným státnicím, tak dejte
1: třeba
0: vědět.
1: Maturitě.
0: Hrajeme na přání právě teď.
1: A pozor, píše mi L, ekonomka VŠB, no ty jsi tak šikovná. Jukebox
0: Fresh Radio. To je tady něco smrdí strašně teda, ale jako.
2: Volej do studia 77 337 1036. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: nových atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Sabina Carpenter, Fresh Radio, 652 a Jubox.
1: Jo!
2: Jubox, Fresh Radio.
1: Dobré ráno, píše třeba Roman, zahrajte prosím do Opavy mé ženě, mé dceři a taky našim třem psům nějakou pěknou písničku Otci. Bude to pro lepší den a pro vás, pro všechny do rádia. Děkujeme, Romane.
0: Stane se, ale já mám ještě předtím otázku.
1: No.
0: Psává nebo hlasovku je dán? To je taková naše jukeboxová ranní stálice.
1: Dvorní
0: já
1: legenda.
0: Jsem, ne, já jsem prostě nesvá, protože dneska tu hlasovku dána nemáme a ptám se proč. A napadlo mě, protože Dan včera přece říkal, a my jsme to posílali jeho manželce, která měla na narozeniny. Tak
1: ano.
0: Myslíš si, že Dan ještě teď ráno čerpá dárek? Nebo
1: si,
0: respektive
1: no.
0: dostává děkování za
1: on,
0: dárek?
1: On podává dárek on ještě.
0: Pokračování
1: Daniel
0: poukazu.
1: Daniel má v práci dneska dovolenou a v té zní omlouvám se, musím uspokojit svou ženu, která včera slavila narozeniny. Tím pádem, Dané, pokud je to teda opravdu takhle, tak i my to s Mončou chápeme a nenárokujeme se vysvětlení. Jo?
0: Jo, protože tohle, to my chápeme, neli my to přímo podporujeme, to je jako správně, nemáme nic proti, absolutně.
1: Přesně. No, mimochodem, teď mě ještě napadá, možná si Dan myslí, díky tomu, že poslouchá nás přes FM 136886 a tím, že teď máme
0: zavalili,
1: tím, že teď máme FMK v odstávce, technická údržba, tak si možná myslí, že už jsme to jako zabalili, že už jako neexistujeme. No tak to jste na omylu. My se vrátíme a silnější. No nic, Jubox pokračuje dneska tedy bez Dana a hrajeme alespoň Romanovi. Dobré ráno.
0: Dobré.
2: Jubox Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Pěkné ráno, 7 hodin právě teď na hodinkách a my zkontrolujeme, jak dneska v Ostravě bude. Polojasno, možná kolem odpoledne spíše více oblačno, lokálně i přehánky na večer, ale spíše i skoro jasno. Maximální teploty v nížinách 23 až 25 stupňů Celsia. Na horách dneska v maximech do 22 a bude polojasná obloha.
2: Fresh zprávy.
3: Myší díra mezi Ostravou a Hlučínskem se uzavřela na více než rok. Uzavírka podjezdu zásadně omezí dopravu mezi Ostravou a Hlučínskem. Důvodem je rekonstrukce téměř 100 let starého železničního mostu nad ulicí Hlučínskou v Ostravě Přívoze. Městský obvod Ostrava-Hrabová řeší budoucí využití přírodní oblasti Pilíku a okolí. Oblast je unikátní kombinací zemědělské a postindustriální krajiny. Řeší se využití lokality, zejména zlepšení přístupnosti a rekreačního využití. Měla by taky pomoct s lepším zadržováním vody v krajině. Policisté kontrolovali řidiče jedoucí z Nového Jičína na Frýdek Místek. Během pár hodin odhalili 100 přestupků. Jeden řidič dokonce uháněl rychlostí 144 km za hodinu, kde je povolena 90. Kontrolní akce rozhodně nebyla poslední. No a v sobotu začíná v Ostravě mistrovství světa v hokejbale, ale už teď se konají různé doprovodné akce. Jednou z nich byl i mládežnický turnaj týmů z Moravskoslezského kraje. Turnaj uzavřel sérii 6 akcí napříč Moravskoslezským krajem, které představili hokejbal dětem, rodičům i veřejnosti a zároveň šlo o pozvánku na šampionát.
2: Zprávy.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: Jsou 7:02, dobré ráno, přejeme všem řidičům v metropoli, byť dneska nás musíte poslouchat přes aplikaci, a to z důvodu technické odstávky ostravských frekvencích 886 a 103.6 FM. To je jedna asi největší výluka, kterou byste teď měli znát po ránu. Do Třince zdravíme normálně na 106.5, díky, že nás posloucháte. Třeba právě v Třinci je teď klid, nestojí se ani při výjezdu na Oldřichovice, takže v pohodě. Pozor si ale dávejte v Ostravě na konci Místecké, za zužením je civilní policejní Kodiak a zrovna teď někoho lapil, tak aby vás to nestálo zbytečně moc peněz. No a jenom ještě jednou připomenu apelaci ze zpráv, že uzavřená je ode dnešního dne Myší díra směrem na Hlučín a Důl Odra. Počítejte s tím, že autobusy stále ještě podjezdem projíždějí, tím pádem je dost pravděpodobné, že na obou koncích Myší díry bude čekat policejní hlídka a případné projetí zákazem bude trestat.
2: Doprava.
0: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
6: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb,
5: Špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe, kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: John Laser a taky Nelly Furtado. Dobré ráno, přejeme na Freši. Ahoj!
1: Honza si vybral pro letošní dovolenou Itálii i Sicílii. Já nakonec, byť to tak nevypadalo, vyrazím na motorce do Chorvatska. Na pár dnů jenom.
0: Jsi velká motorka. Jo. Řekni něco motorkářské.
1: Já nejsem motorkářka. Jo, jako takhle.
0: Ty budeš jenom,
1: já mám
0: ty budeš
1: chlapa,
0: jenom
1: který je motorkář.
0: Na zadku,
1: přesně,
0: jasně.
1: Já se budu držet jako klíště. Ale proč o tom mluvím je, že nakonec mi to Chorvatsko fakt vyjde a to jsem myslela, že nevyjde. Ale teď se proslýchá zase další věc, která souvisí s Chorvatskem.
0: No.
1: Jo, teď toho je plno. Plno.
0: No tak povídej.
1: O Chorvatsku se mluví jako teď pořád, že?
0: Tak bohužel víme, i, víme, co se
1: ano,
0: stalo, ale
1: teď mě nenapínej, slova,
0: nenapínej
1: smyslu,
0: mě. Co se
1: v Chorvatsku děje? Může mít voda až 30 stupňů.
0: No, teď to je pěkný.
1: Je, jenže to bude znamenat, že se tam přemnoží medúzy, že tam bude invaze medúz. A žáhla ti někdy medúza?
0: Ne.
1: No, tak to budu rád, protože to je teda bolest. Já jsem to zažila asi jako 11-letá nebo 12-letá. A bolí to teda jak čert.
0: Tak aha, dobře, tak na to opatrně teda, protože já jinak jako medúzy, já mám medúzu moc rád. Jako, jo.
1: Jako zvířátko, které je bezpečné vzdálenosti od tebe.
0: No jo. Ne, já mám medúzu moc rád jako hlavně véteru Fresh Rádia. To je jako... No.
1: Tak tohle taky snesu. Tam může být i blízko, jo.
0: Může být blízko?
1: Jo.
0: No tak pohodě tím pádem, tak není co řešit.
1: No a žahnutí medúzou můžeš řešit několika způsoby.
0: Ano, je to fatální, nebo dá se to vyřešit
1: podívej
0: jako
1: se,
0: v pohodě?
1: Někdo radí, a bylo to i v seriálu Přátelé, tam se žahla Monika a jeden z těch dvou, Chandler a Joey, to měli počůrat, protože to prý nějak jako uklidňuje.
0: A je to pravda?
1: Já si myslím, že asi jako to bude pravda, že je možné, že by to mohlo nějak sklidnit, jo, to je jako moč tu.
0: No, tak dívej, tak všechno víš, připravená
1: to, no,
0: si.
1: No, jenže realita je někde jinde, že jako...
0: Mně řekni rádě by, manželovi, já ti to počurá,
1: jasně,
0: ne?
1: Jasně, to víš, že jo.
0: Nebo si to počurej sama,
1: ježišmarjana. Jsou různé manželské praktiky,
0: no.
1: Tak jestli to objedte, jestli to fakt platí.

0: řekne, teda my jsme se zeptali odborné AI.
1: Vše známe.
0: Tak kdyby náhodou jste do toho Chorvatska jeli, kde teda má být voda až 40 stupňů a ta invaze medus se potvrdila, tak prosím vás, hlavně ne. Prý se to už nedoporučuje počůrat si popálené místo od meduzy.
1: No a tak vysvětleme teda proč. Já jsem to bral jako, že by to mohlo být dobré už jenom z toho důvodu, že když si to počůráš, tak jakoby ve své podstatě v uvozovkách to dezinfikuješ.
0: No dobře, tak teď se píše, kdysi se to říkalo, ale asi to byl jenom mýtus, protože podle toho, co čtu, se může takhle, moč může uvolnit další jed z žhavých buněk.
1: Aha.
0: A stav naopak zhoršit, ne zlepšit.
1: No tak to pozor, aha, no tak to jo, no tak ne. Tak tím pádem, když ne počůrat, tak přichází poslední varianta, co byste s tím mohli dělat?
0: Schválnit, jak bys to vyřešil?
1: Kdyby jsou tady rady. Popálila medúza.
0: Tak než teď na to
1: přijdeš. Je to spálenina? Asi jo, že? No asi jo.
0: No řekni, co bys si dělal ty.
1: Je to spálenina.
0: Si. Jo,
1: to znamená,
0: si
1: já bych to požahané místo.
0: Nevím, co to je.
1: Schladil.
0: No ale čím?
1: Ledovou vodou, nebo ledem přímo.
0: Dobře, tak máš to opláchnout slanou vodou.
1: Aha.
0: Nikdy nepoužívej vodu sladkou.
1: Oh.
0: Odstraňte případné zbytky chapadel.
1: Ježišmaré, to zní tak odporně.
0: Oškrábejte je tupou stranou nože, anebo platební kartou. Vytáhnu z plavek, rozumíš, obojí.
1: Jasně,
0: A neutralizuj jed. Ideálně, když kůži poliješ otcem. Otcem,
1: otcem?
0: Ne,
1: a jsme od toho čurání opět.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: vysíláme ranní Bon Appetit, Monika Dudová, Honza Pernický, zdravíme, ahoj, čau a nazdar.
1: Ano, ahoj, čau a nazdar od 10. Alestřince z Verk Arény, kde bude probíhat veletrh Invent Arena. My tam máme na místě, Radek Erben bude moderovat, Turda tam bude, Lumír tam bude, Marek, Mikaela, takže od 10. budeme vysílat tamtud, slibujeme speciální hosty, je to teda jedinečná výstava ohledně inovací s mezinárodní účastí, takže se těšte, že...
0: No to těšíme se.
1: To bude neobvyklé do polo odpoledne.
0: Navíc vstup je zdarma, takže pokud náhodou třeba jste poblíž Třince, tak rozhodně doporučujeme, abyste se tam zastavili, podívali a užili si to společně s námi. No a jak už říkala Monča, my dneska budeme z Invent Arény, tedy z Verk Arény, živě vysílat nepřetržitě 7 hodin v kuse.
1: Tak rychle spočítali, jo? Od 10. do 17.
0: Tak to je jednoduché, to je 10 až 17, to je kolik? To je 7 hodin.
1: Až 10... 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tak kolik to je hodin?
1: No by mě vyšlo na prstících 8. Je to správně? Pane matematiko?
0: Až o prstích víc asi.
1: To je jak policejní akademie,
0: 10,
1: že?
0: Dívej,
1: Kuře,
0: 10,
1: kolik máš? Kolik
0: 11,
1: máš
0: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ale pozor, no. Tady já ti řeknu, proč to tak je.
1: Vysvětli nám to.
0: Já ti to bude
1: vysvětlit.
0: Já ti vysvětlím, proč to tak je. My počítáme i tu 17. hodinu, ale my v 17 hodin končíme, tudíž...
1: Nepřestáváš mě překvapovat.
0: Vysíláme jenom 7 hodin. Pojď, dej mi ještě nějak... Počkej, tak pomohli.
1: Tak jo, kolik mám prstů?
0: 10.
1: Ne, 11. Počítej se mnou, jo?
0: Ne, Mari, tak tohle na mě neskoušej ani omlouvám.
1: 9, můžu?
0: Ne.
1: 10,
0: 1, 2,
1: 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Ale víš co? Dobře, dlouho tady nebyl kvíz. Dáme si kvíz.
1: No ten tady bude kvíz naopak.
0: No já vím, ale ještě předtím, než bude kvíz naopak, bychom si mohli dát my spolu kvíz moderátorů.
1: To prosím tě, to je týden, co jsme tady
0: není,
1: dělali kvíz, nebo dva.
0: Není, no je to
1: ale
0: tak
1: Honzi,
0: měsíc
1: tě,
0: minimál.
1: Ale blbost, to není
0: jdu
1: měsíc.
0: To hledat, ta za chvilku si to dáme. A pro vás, pro frešáky, to bude alespoň trénink, protože za chvilku taky kvíz naopak.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pernický, poslouchej, jo. Když jsme u těch otázek a toho kvízu, který ty jsi tady vydupal, že jsi chtěl něco řešit, tak které zvíře dalo podle latinského názvu jméno Kanárským ostrovům?
1: Kanárek.
0: No, to si myslí všichni, on to není kanárek.
1: Tak kdo to je?
0: Pes.
1: Pes?
0: Aha.
1: Pes kanárek?
0: Canariae, insulae, to je přímo ten jako latinský název a znamená ostrov psů, ale všichni říkáme kanárek, takže buď úplně v klidu.
1: Tak v pohodě, dobře, tak jo. Tak dobré ráno, 7.40 aktuální čas, nejvyšší tedy čas dát si kvíz, ale ne kvíz, naopak nejdřív ještě kvíz Honzy a Moniky.
2: Bon appetit, Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Co tě zajímá?
1: Tento kvíz, Moni, je všeobecný středoškolský a střední školy díky němu vybírají do svých prvních ročníků nové studenty. To znamená, že tento kvíz dávají lidem a dětem, kteří úspěšně vyšli základní školu. Tudíž bychom to měli zvládnout. Otázka číslo 1.
0: Jsi říkali minule.
1: Která z následujících událostí bezprostředně předcházela podepsání Mnichovské dohody v roce 1938? Za A vznik protektorátu Čechy a Morava, nástup Hitlera k moci, bitva u Stalingradu, Anschluss Rakouska.
0: Pokaždé, když byla hodina dějepisu, tak já jsem dělala...
1: Jo, takže typuju já a je to A a je to špatně. Bylo to D. Anschluss z Rakouska. Dobře, pojďme dál. Která organela je v eukaryotické buňce...
0: Dobře, Honzi, ty slyšíš organela a vidíš co?
1: Počkej, ne. Ne, mě to dočítat, pojď.
0: Jak myslíš?
1: Která organela je v eukaryotické buňce zodpovědná za proces buněčného dýchání a tvorbu ATP? Za A ribozom, za B mitochondrie, za C lysozom, nebo za D Golgiho aparát.
0: Já si myslím, že mitochondrie, ale nejsem si jistá.
1: Dobře ty!
0: To je co?
1: Teda moni, já bych bez tebe. Dobře, za třetí. Který literární směr se zaměřuje na zobrazení niterních pocitů úzkosti, strachu a odcizení jednotlivce v moderním světě, typický například pro dílo France Kafky? Za A existencialismus, za B baroko, za C realismus nebo za D klasicismus.
0: Tak zkus to.
1: Já si myslím, že baroko.
0: No zkus se podívat.
1: Ne, podle mě to nebude baroko. Je to existencialismus. Za čtvrté, jsme téměř v polovině. Jak se nazývá vrstva atmosféry, ve které se nachází ozonová vrstva chránící Zemi před UV a zářením? Tak to je jasné. To je stratosféra.
0: Prdky se.
1: Je to stratosféra. První správná odpověď moje.
0: Tak Moni, můžeme skončit tady u toho, bych to jako nechala, dokud máš jednu
1: Musíme,
0: odpověď.
1: Protože toto nepřečtu.
0: To samé číslo.
1: Ty možnosti nedám.
0: To je matematická, viď?
1: Tak to přečti.
0: Hele, pokud znáte vlnovou délku o rychlosti světla, jaký je vztah pro výpočet frekvence elektromagnetického vlnění?
1: a teď ty možnosti, pojď.
0: F rovná se C plus... nějaký znak, kterému nerozumím ani
1: Tepí,
0: jeden.
1: Není? Ne, to není.
0: Ne, on si čo... Dej tam něco, prosím tě. Dokud máme aspoň papíry z maturity v ruce a nikdo nám je nevezme.
1: Tak
0: dělej.
1: To nejde, ne?
0: No tak musím si
3: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor? Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Sean versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Víkend na chatě. Stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Pátek konci hrajeme o velké finále, respektive o voucher za 2000 do Men's Vision Barber. Máme zatím ve finále jenom Kateřinu. Jediná se probojovala a uvidíme, jestli k ní někoho přidáme dneska.
1: Už pozítří vlastně, už pozítří.
0: Už pozítří losujeme, přesně, už pozítří velké finále kvízu naopak.
1: Tedy kvíz naopak nesmíme vynechat ani ve středu týdne, to znamená, že teď právě je odblokována naše linka a hned někdo volá. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čí jsi?
2: Já jsem maminčin.
1: Výborně, a jaké jméno ti maminka dala?
2: Jiříček.
1: Malinký Jiříček. A Jiříčku, co děláš?
2: Cvičím.
1: A ty jsi šikovný.
0: Je, Jiříček bude svalnatý určitě. To bude muskulatura.
1: Jiříku, ty potřebuješ ostříhat nebo oholit?
2: No, ostříhat nemám co, ale oholit.
1: Oholit, no výborně. A to nevadí, to naopak. Oholit, to je taky velmi důležité a my ti dáme poukaz k barbrovi, který tě dá tak dokupy, že to ani nepochopíš. Tedy pozor, musíš odpovědět na všech 10 otázek špatně a v pátek se dostat do velkého finále a třeba mít i trošku štěstí, OK?
0: Jdem na to?
2: Super, ano.
0: Odpovídej špatně.
1: Jsi připraven?
2: Ready.
1: Tím pádem nebudeš překvapen, my jdeme na to také. Kvíz naopak startuje právě teď.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Tak pozor, Jirko, prosím tě, žihadlo dává včela nebo motýl?
2: Motýl.
0: Kolik kol má motocykl?
2: Tři.
1: Jaké je roční období, podzim nebo jaro?
2: Podzim.
0: Koho ošetřuje veterinář?
2: Moji manželku.
0: Dobře.
1: Jejda. Je město Split v Evropě?
2: Není.
0: Co je méně? 4 plus 4 nebo 3 plus 6?
2: 3 plus 6.
0: Výborně.
1: Jaké i napíšeš ve slově dikobraz?
2: Brde.
0: Co je to kšiltovka?
2: To se dává do hrnce.
0: Dobře.
1: K čemu slouží naběračka?
2: Tak to se zase dává na hlavu.
0: A doplň, raní ptáče dál?
2: Už nemůže.
1: A je to,
0: je
1: tak,
0: to
1: no.
0: Doma.
1: Výborně teda to. A to byl fičák, Jirko. Ty umíš kecat asi dobře, co?
2: Jo, ale zapotil jsem se.
0: Ale velice rychle si odpovídal. Je fakt jako, buď to voláš pravidelně a máš nacvičeno a znáš tu soutěž, anebo teda jsi mistr ve vymýšlení výmluv. Tak to je pravda.
2: Já už jsem dlouho vzhůru, tak už jsem probraný.
1: Je, takže ty máš ponoční, jo?
2: Ne, ale mám nějaký režim, vstávám brzo.
1: Výborně, to je krásné. Jirko, tak my ti moc gratulujeme, si v pátečním finále. V pátek zhruba nějak v tomto čase buď na telefonu, protože je dost pravděpodobné, že zrovna tobě zavoláme a že zrovna ty budeš vítěz.
0: Může se to stát, tak ho potřebujeme, aby si to zvedl, jo?
2: Super, budu čekat.
0: Okay,
1: jo, Jiříku, měj krásnou středu, ahoj!
2: Ahoj.
1: Čau. Čau.

0: rukama, prosím tebe.
1: Tančím do rytmu.
0: A jo, takhle.
1: Nevaž se, takhle hraje Fresh. Vždy s dobrou náladou, to je prostě závad energie. To, že se ty nehýbeš, to je tvůj problém.
0: A já se hýbu.
1: Podupáváš nohou tak silně, až mi tady poskakuje notebook, to vždycky poznám.
0: A poslední dobou se hýbu tak moc, ježiš.
1: Až to ani hezké není, viď?
0: No, to ne.
1: Tak pojďme se podívat, jestli to počasí bude přát sportování i nadále. Co?
0: No.
1: Co? Ne.
0: No.
1: Jo? Ne, jo? Ne.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí. Počasí.
0: Tady ještě jednou dobré ráno, 8 hodin právě teď. Počasí dneska asi v pohodě, polojasno, oblačno, později odpoledne spíše až skoro jasno. Teploty v maximech v Ostravě dneska 23 až 25 stupňů Celsia. Pokud se dneska chystáte na hory, tak počítejte, že tam teploty do 20. No a v noci nám rtuť teploměru klesne k 15 stupňům Celsia.
1: Rosničko, mám otázku, nějaké přehánky nebo bouřky, protože dívej, jak se to tady kaboní a teď se zvedl i vítr, ojediněle, takže Ostravě to nehrozí, jo?
0: Ojediněle, možná
1: dobře.
0: V Ostravě někde ano, ale
1: lokální prostě.
0: Nemělo by to být jako na programu dne.
1: Jasně, rozumím.
0: Ještě nějaké
1: můžeme
0: informace potřebuješ?
1: Dále.
0: Všechno?
1: Všechno.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: A dáme si i zprávy minutu po 8. Vítejte u nich, my jsme Fresh Radio. Myší díra mezi Ostravou a Hlučínskem se uzavřela na více než rok. Uzavírka podjezdu zásadně omezí dopravu mezi Ostravou a Hlučínskem. Důvodem je rekonstrukce téměř 100 let starého železničního mostu nad ulicí Hlučínskou v Ostravě Přívoze. Cenu města Ostravy získaly další 4 osobnosti. In memoriam byla cena na slavnostním ceremoniálu v divadle Antonína Dvořáka udělena Lumíru Placovi. Dlouholetý ředitel hornického areálu Landek Park si získal za výjimečný a dlouhodobý přínos v oblasti průmyslového dědictví a cestovního ruchu ve městě. Posádky záchranářů z Foulneku a Nového Jičína zažili netradiční výjezd. Maminka nestihla dojet do nemocnice a miminko přišlo na svět přímo v autě. Záchranáři po příjezdu na místo oběma poskytli potřebnou péči a bezpečně je převezli do nemocnice. Maminka i s holčičkou jsou v pořádku. Letošní Folklore Fest v Paskově uvítá regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. Tuto sobotu do paskovského zámeckého parku dorazí soubor z Polska, ale i z Peru. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti, školu, tance, soutěže a občerstvení. No a Zlatá tretra Ostrava znovu nabídla jedinečnou podívanou a show. 65. ročník se do historie zapíše především světovým rekordem na 150 metrů. V Ostravě byla k vidění řada dalších špičkových výkonů.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, ještě jednou připomínáme, uzavřená myší díra směrem na Hlučína důl Odra. Počítejte, že ani jedním směrem neprojedete, proto doporučujeme oběd přes... přes co je to nejlepší vlastně oběd? To je dobrá otázka.
1: Zkus se zamyslet.
0: Podle mě je lepší, pokud jdete z dálnice pokračovat po D1 a sjet až tedy na Ostrava centrum Mariánské hory, jo, podle mě... Jinak si myslím, že lepší objížďka v tuto chvíli asi ne. Pozor, taky ve Frýdku Místku příjezd z dálnice D56 od Ostravy stojí policie a bere, tak aby vás to nestálo hodně peněz. Tady Ondřej píše po Slovenské ulici, ale tím si podle mě nepomůžeš, protože Slovenská ulice tak či tak... Ale vlastně jo, můžeš, ano, po Slovenské, na Chemickou, dá se i takhle. Prosím vás, hlavně opatrně, taky pozor na Českobratrské, kde se stojí zhruba na 5 minut, nic zásadního, nic závažného. Jezděte dále, jezděte opatrně a další informace klidně můžete posílat a psát na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
5: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
6: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: Dobré ráno, bon appetit, 8:11. Pojďme se zapojit
1: do světa.
0: Diskuze.
1: Do světa a diskuze.
0: Do světa taky, jo.
1: No jasně, tak protože tohle přichází ze světa. Na druhou stranu, já ty lidi, je mi, no, dobře.
0: Ale radši to nekomentuji, spíše pojďme říct jenom to, co chceme sdělit, a to je ta headlineová, a ten titulek vlastně, jo, ten headline. Počet tak. Žádostí.
1: V Česku roste počet žádostí o změnu pohlaví.
0: Ano, úřední změnu pohlaví loni vzrostl více než šestinásobně.
1: Tak. Ústavní soud zrušil dosavadní povinnost podstoupit kvůli právní změně chirurgický zákrok. Jo, to je věc číslo 1. Navrhuje se tedy, že zpřísnění celého procesu bude co nejdřív. Chtějí totiž zavést delší odborné posuzování a povinnou zkušební dobu. Co by to znamenalo? Rozhodně se ptáte? Zeptej se, Moni.
0: Co by to znamenalo?
1: Žadatelé by museli v tomto případě prokazatelně déle žít v souladu se svou genderovou identitou, než úřady změní celý ten status a konkrétně celou tu změnu sami schválí. Tak.
0: Jo? No a proč to tak, ty jsi na to téma myslel, nebo respektive si to tak jako otevřel?
1: Ano.
0: A z jakého důvodu? Co v tobě tak rezonuje?
1: Jednak znám osobně lidi, kteří už prošli změnou pohlaví.
0: Taky mám ve svém okolí.
1: A mám, ano. A moc mě překvapuje, že to jsou moc milí lidé a opravdu já mám zkušenost tedy s těmi lidmi, kteří prošli změnou pohlaví, že opravdu pro ně to byla ta nejlepší volba, kterou v životě mohli udělat. A chtěl bych to moc podpořit. Na druhou stranu vím, a teď pozor, přijde osvěta Honzy Pernického. Vím, že je i nějaké malé procento lidí, kteří této možnosti zneužili. A to mě štve.
0: No dobře, a teď mi řekni, jakým způsobem toho zneužili.
1: No ve svůj prospěch.
0: No dobře, to jako, že nechceš být muž, tak se z tebe stane žena. Jo, pak zase přijdeš na výhody muže,
1: přesně,
0: a tak se ze ženy chceš stát zpátky mužem.
1: Přesně tak, jak pravíš, ano. Je to kontroverzní postavička, jmenuje se Maxa, nebo říká si Maxa, nevím, jestli jsi o něm slyšela.
0: Ne, nevím, kdo to je.
1: Teď je to muž, jo, nebo minimálně jako muž vystupuje, nicméně je po operaci, je oficiálně zapsaný jako žena, má rodné, nové rodné číslo a tak dále, ale v tuto chvíli se rozhodl kontroverzně vystupovat jako muž. Cítí se být mužem, byť byl před časem ještě ženou.
0: Dobře.
1: To mi prostě vadí. To si myslím, že pro takové lidi mrhat tím lékařským časem a penězi je prostě špatně, protože pak jsou tady ti lidi, kteří to vážně potřebují.
0: No a kdyby ty ses měl zamyslet a mohl ses na nějaké dny,
1: tři
0: momenty
1: ženou?
0: Ve svém životě stát ženou, tak na které momenty by to tak jako bylo? Proč si myslíš, že by to
1: Moni,
0: bylo fajn?
1: Je strašně brzo, abych o tom mluvil v rádiu.
0: Počkáme do 9 nebo?
1: Počkáme do 10 minimálně.
0: Do jiného roku života.
1: Já bych strašně chtěl zjistit, jaké to je.
0: Aha, už ti rozumím.
1: Tak mi to popiš.
0: Kýšky, líšky, nezažij.
1: A tebe to nezajímá, jaké to je pro nás muže?
0: Já si myslím, že jo, že vy to máte super.
1: No?
0: Ale chtěla bych být radši ženskou teda.
1: Tak popiš mi, jaké to je,
0: dobře,
1: když...
0: Jako,
1: tak popiš mi, to, jaké
0: tohle
1: to je,
0: na dlouho,
1: když...
0: Tohle je na dlouho.
1: Tak jedním slovem to popiš.
0: Skvěle.
1: Dobře, tak jednou větou.
0: To nepotřebuješ větu.
1: Je to nějaké...
0: Být ženou je prostě bezva.
1: Takže něco takového jako... Nějak takhle?
0: To je spíš mužská parketa, takhle rychle.
1: Tak jenom ať to víte, že i tohle se ve světě děje. Dobré ráno, přejeme, posíláme další hity.

0: to hrajeme v raním Bon Appetit.
1: Dobré tak čau, ráno. Dobré ránko, přesně jak říká Honza. Je krásné ráno, je. Ovšem to víkendové stojí více za to, že jo. Sobota taková ideální neděle a my víme, kde můžete být.
0: A může být ještě hezčí, protože přesně jak říká Monča, my vás zveme na další Tuning Show do Trojhalí Karolína, kde mimo jiné bude i vyhlášený ostravský food festival.
1: Cars and Food Festival, my budeme u toho, naše Michaela tam třeba bude a vy můžete být taky, protože pro vás i dneska máme exkluzivně dva volné vstupy.
0: Wow. Takže pokud si nechcete kupovat vstupenky, abyste se podívali na auta a něco dobrého ochutnali, tak máte jedinečnou možnost. Pozor, i dnes budeme chtít hlasovou zprávu.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Díky vašim originálním hlasovkám jsme se včera dozvěděli, co je to klaxon.
0: Ano, někdo si myslel, to že hranolky. To je švédský hokejista. Co to jsou hranolky? A
1: to víme
0: dneska,
1: taky.
0: Pozor, dneska se budeme ptát, jo, a teď pozor, jaké jídlo byste si na food festivalu před Trojhalí Karolínou o víkendu dali?
1: A proč?
0: A chceme opět velmi, velmi originální hlasovou zprávu a ten, kdo bude nejrychlejší a nejoriginálnější, získává od nás dva lístky na víkendový Cars and Food Festival před

0: drama.
1: Co byste si na Food Festivalu, teda pozor, na Tuning Show v Trojhalí, na Cars and Food Festivalu dali?
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte polary.cz.

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Rita Ora, 3 minutky po 9:30. Dobré ráno posílám všem, kteří poslouchají Fresh Radio.
1: Kdo půjde o víkendu, v sobotu a v neděli na Tuning Show do Trojhalí? Kdo se podívá na Cars and Food Festival? Kdo dostane vstupy zadarmo?
0: Řekni stop.
1: Stop.
0: A je tady posluchač Petr. Dobré ráno, Petře.
2: Ahoj, tak já bych si dal velký hamburger s trhaným masem, s karamelizovanou červenou cibulkou a dal bych si ho proto, protože bych se do něho úplně zakouzat, cítil bych všechny ty chutě a pak bych chodil a koukal po těch autech.
0: Jo, Petře, tak ty přesně 2 lístky na Cars and Food Festival do Trojhalí Karolina vyhráváš. Petr s koncovým číslem 486. Gratulujeme!
1: Máme stejné chutě tady s Peťanem.
0: Já mám úplně ty komplno slin v kuse.
1: Potom to je práce, já potom ani, tady něco otvoř, že?
0: Já ani nemůžu mluvit. Já ani nemůžu mluvit normálně. No nic, tak velká gratulace, užij se toho, dobře se nadlábni, dobrou chuť přejeme a ostatně vy všichni, kteří se chystáte na Cars and Food Festival do Trojhalí Karolina, nemusíte zoufat, protože lístky budeme minimálně rozdávat ještě my zítra, viď?
1: Už ne.
0: To byl poslední den.
1: Neslibuj, tohle, ne. Já se obávám, že jsme vyčerpali svoji kvótu.
0: My jsme
1: taky
0: vyčerpali.
1: Taky rozdáváme každý den, že? A jedeme dabla i odpoledne.
0: Teda.
1: A tak možná,
0: tak nic
1: možná
0: nic
1: se mrknu a ještě nějaké seženu.
0: Nic nebude.
1: Očím,
0: no tak uvidíme. Nicméně, hele, podívejte se, dostupné jsou ty lístky samozřejmě i na webu, tak si je pořiďte, i na místě budou a nic drahého to ostatně není, takže se tam dostane úplně každý.
1: No a nezakecávej to.
0: No tak ne.
1: Bys dál, kdybys měl, no.
0: Konstatuji fakta.
1: No jo, no.
0: Tak jo. Tak.
1: Gratulujeme.
0: Dobrou chuť, za chvilku pokračujeme dále. Jsme Fresh Radio a nabídneme třeba novinku, kterou budeme hrát v českém éteru úplně jako první, West End The Ceiling. Tak buďte s námi a ještě jednou dobré ráno přejeme.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
3: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Vánoční muzika, to je naše muzika, tu my máme rádi a my vám ji rádi hrajeme a vy rádi posloucháte. A nejen u nás na Freši, ale taky na velkých letních ostravských festivalech.
1: Zítra, to znamená čtvrtek, tady bude Matěj Ostárek ze Štěrkovna Open Music. My vás pozveme, budeme se bavit o tom, co pro letošek si festiák připravil. Taky je dost možné, že vyhrajete lístky na tenhle skvělý festival. To je zítřejší den, jo? Bacha. A pak přijde pátek. A pátek co? To je jako stěžejní den tohoto týdne.
0: Pátek je poslední den v týdnu,
1: ano,
0: to pracovním, takže minimálně vždycky myslíme na to, kam večer půjdeme, jak se budeme bavit a jak si užijeme víkend.
1: A taky je to pátek neboli Dance Beats for Love, takže vychytávky, rozhovory a bacha, bacha, bacha.
0: Tak to řekni.
1: Je dost možné, že se na ty bíci podíváš i ty, protože my budeme mít lístky.
0: Ne!
1: Ale to předbíhám, stále ještě středa. Počkejme si, kdo si počká, ten se prostě dočká.
0: Jo, je to tak. Tak poslouchejte nejen v pátek, ale třeba i zítra, protože i zítra můžete něco vyhrát. A jinak, dneska poslouchejte vysílání Fresh Radia, protože po Marice tady v 10 hodin se přepojuje naše studio do našeho mobilního studia a budeme živě vysílat Střince, kde probíhá Invert Arena.
1: Invent Arena je takový prostě jako veletrh inovací, běžte se tam podívat, nebo máte-li to do Třince Verk Arény daleko, nalaďte si Fresh Radio, protože my vám všechno důležité zprostředkujeme od 10. nahoru.
0: Je to tak, buďte s náma, za chviličku na Freshi pokračujeme, těšíme se a do té doby stihneme třeba ještě Purple Disco Machine.
1: Třeba.
0: Jo, může být?
1: Musí.
0: Je to v pohodě?
1: Je to dobré.
0: Tak dobré ráno.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
3: Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tady koukám, Honzi, na line-up a vůbec na stránky Štěrkovna Open Music, když zítra máme teda toho Matěje ráno na rozhovoru.
1: Kdo by si tě tak nejvíc líbil, co?
0: No, právě koukám na ten program a je tam třeba Pokáč, jo, kdo tam bude, David Koller. Ty bys možná Kapitána Demo ocenil, ne?
1: Jasně, v pohodě.
0: Tak jako odhaduju, co by se ti mohlo.
1: Demo je v pohodě, ano.
0: Co by se ti mohlo líbit. Já samozřejmě Jirka Nohavico bych uvítala, který tam bude taky. Barboru Polákovou, to bych chtěla vidět.
1: Na Jirka se taky půjdu podívat určitě. Pojď dál, co tam ještě máme?
0: Co tam ještě máme, jo? Tak třeba Ben Kristovalo.
1: OK.
0: Dobře, pro mě Činasky, to je jako... Já ty kluky mám ráda, Michala Malatného.
1: Činasky máš ráda,
0: no.
1: A co máš tak od Činasky nejradši, Moni, co?
0: Jako od Činasky, to je úplně jedno, mě se od nich líbí asi téměř všechno. Já, to, jako, já jsem na muzice takhle, já jsem vyrůstala na kapele Lucie, pak se mi do života připletla kapela Činasky, kdy mi byl velice sympatický Michal Malátný, takže jako podstatnou část svého dospívání já jsem odkojená na Činasky.
1: Jasně, a tak Míša je v pohodě. Jako.
0: Míša je v pohodě, no.
1: Míša je hodně v pohodě.
0: A jestli od nich mám nějakou nejradši, to je těžké, mi se od nich líbí víc těch pláků, ale mám radši, já mám radši stará CDčka, jo, to znamená
1: jo,
0: třeba,
1: jako Kláro.
0: No, nebo První signální, dokonce se mi líbí moc, jo, nebo,
1: První signální.
0: To tady nemůžeme zahrát, ale Kutil jesen začni.
1: Já tuším, co to je.
0: A nebo o té baseballce, jak to bolí, baseballovou holí, to znáš?
1: To už je ale hodně historie, že na skvěl, že jo?
0: Říkám, že jsem to poslouchala nedávno.
1: Takhle, přece jenom něco aspoň od Činasky tady mám, respektive já jsem na ukázku vybral svoji, hodně oblíbenou.
0: Ale jako to je v pořádku, to je jako, ale já zase kvůli mě nemusíš,
1: no,
0: že?
1: No, takže jsi to ty. Mně se líbí Víno, jo, zase je pátek a mám toho dost, tak peru kram. Ale nevybral jsem Víno, protože ještě není pátek, já jsem vybral jinou oblíbenou, Láska a data. Znáš? Určitě.
0: Určitě asi jo.
1: Fanoušek.
0: Ne, tak abych znala text, ale asi jo.
1: Tak třeba někdo z vás zítra bude se taky těšit na Činasky, viď?
0: No třeba, jo, nebo třeba. Na nohu, noha je tam taky, to jsem zapomněla zmínit, jo, že noha je na Štěrkovně, ty jo.
1: Wow,
0: pecka.
1: Tak jo, tak my se loučíme, tohle je malá ochutnávka toho, co tady zítra budeme řešit, protože zítra tady budeme mít hosta, který přijde právě z Štěrkovna Open Music, že jo? A nezapomeňte, v pátek den z Beats for Love. Těšíme se zítra. Ahoj!

0: Ellie Goulding, Black Prada Dress. A teď? Počasí, pojďme!
1: Počasí! Počasí!
2: Počasí!
1: Počasí!
0: Dobré dopoledne, naposledy oznamujeme, jak dnes bude. Pozor, předpověď se maličko zhoršila. Maximální teploty 23 až 25, oblačno, s možností deště hlavně v odpoledních hodinách. Pozor na to, později odpoledne by se mohlo přece jenom vyjasňovat, večer by mohlo být skoro jasno. Teploty na horách dneska v maximech do 20.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy. Myší díra mezi Ostravou a Hlučínskem se uzavřela na více než rok. Uzavírka podjezdu zásadně omezí dopravu mezi Ostravou a Hlučínskem. Důvodem je rekonstrukce téměř 100 let starého železničního mostu nad ulicí Hlučínskou v Ostravě Přívoze. Městský obvod Ostrava-Hrabová řeší budoucí využití přírodní oblasti Pilíku a okolí. Oblast je unikátní kombinací zemědělské a postindustriální krajiny. Řeší se využití lokality, zejména zlepšení přístupnosti a rekreačního využití. Měla by taky pomoct s lepším zadržováním vody v krajině. Policisté kontrolovali řidiče jedoucí z Nového Jičína na Frýdek Místek. Během pár hodin odhalili 100 přestupků. Jeden řidič dokonce uháněl rychlostí více než 140 km za hodinu, když je povolena 90. Kontrolní akce rozhodně nebyla poslední. No a v sobotu začíná v Ostravě mistrovství světa v hokejbale, ale už teď se konají různé doprovodné akce. Jednou z nich byl i mládežnický turnaj týmu z Moravskoslezského kraje. Turnaj uzavřel sérii akcí, 6 akcí napříč Moravskoslezským krajem, které představili hokejbal dětem, rodičům i veřejnosti a zároveň šlo o pozvánku na šampionát.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Celé ráno pro vás hlídáme situaci na cestách v metropoli a nejen v metropoli. Aktuálně víme, že se nikde nebourá a ani servery nehlásí žádné jiné komplikace. Pozor, počítejte jenom s tím, že uzavřený je od dnešního dne, jak už říkala Monča ve zprávách, podjezd přes ulici Důl, nebo respektive Důl Odra, potom dále na Hlučín. Tam neprojedete. Doporučujeme tu myší díru, nebo doporučujeme. Jediná možnost je myší díru objet.
3: A píše Matěj, je to aktuální zpráva. Hlučínská kontrolují, kdo to ještě zkusí podjet. Jsou tam opravdu od samotného rána, tak s tím počítejte. Nemá to cenu.
0: Nemá, určitě ne. To. Určitě ne. Se zrozčilila úplně.
3: Tak pá, miláčkové.
0: Marika Tašková připravená, skandál začíná za 3, 2, 1, teď.
1: Doprava.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: STK bez čekání?
6: Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Fresh Radio.
14: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Je najbohatšou hudobničkou v histórii. Uhádnete, ktorá speváčka vyhrala podľa Forbes? Áno, ja už to viem, ale myslím si, že vy už tiež. Je ňou Taylor Swift s majetkom vo výške 2 miliardy dolárov, čo predstavuje 100% nárast oproti roku 2024. 36-ročná autorka a interpretka hitov sa v roku 2024 vďaka svetovému turné zaradila medzi miliardárov. Áno, Forbes označil Swiftov za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias. V roku 2020 Taylor preformátovala hudobný priemysel, keď na novo vydala väčšinu svojej diskografie, že výsledkom bolo to, že autorské honoráre plynuli priamo do jej vlastného vrecka. Forbes tiež uviedol, že turné od marca 2023 až do decembra 2024 sa stalo najúspešnejšou koncertovou sériou v histórii s tržbami vo výške 2,2 miliardy dolárov. Za tieto prašulky odkúpila späť pôvodné mesto svojich nahrávok, ako to zvyčajne býva. Práva patrili nahrávacej spoločnosti, ktorá ich v roku 2019 predala za viac ako 30 miliónov dolárov holdingovej spoločnosti bývalého hudobného manažera Scootera Browna. Tlieskam, za mňa chytrý ťah a teda všetko najlepšie. Teda čo s tým bohatstvom bude robiť, to neviem.
1: Skandál s Marikou.
2: Dostaneme ťa na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
3: Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
5: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
5: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
10: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Doprava. Doprava.
1: Ladíte Fresh Radio, ladíte ho živě z Třince, jsme před Werk Arenou a je tady akce, na kterou jsme se spoustou z vás těšili, akce, která se jmenuje Invent Arena. Zdravím tady svého kolegu Marka, taky vás zdraví Ondra Turda. No a je tady doprava, 10 hodin.
2: Ahoj lidi, krásné dopoledne. Co se týče cest, tak určitě si dávejte pozor u městského obvodu Ostrava, jich tam je obrovská bouračka. Počítejte se zdržením a jinak zatím asi všechno.
1: No a u třinecké Werk Areny je tady spousta autíček, taky
2: plné
1: našich,
2: parkoviště.
1: Plné parkoviště, takže nezaparkujete, ale je tady expozice například vojenské techniky, policejní techniky a tak dále a tak dále. Víte co, budeme tady až do dnešního odpoledne, možná řekněme podvečera. Rozhodně se za námi stavte, budeme tady mít tunu, možná tuny zajímavých hostů a informací. Taky tady se mnou bude i Lumír Mořkovský. Máte se na co těšit.
0: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Zaž-

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Jste na Fresh Radio, ladíte naše speciální živé vysílání z útrop, nebo spíše zpřed Werk Arény v Třinci, kde dnes odstartoval další ročník Invent Arény a už ten samotný název téhleté akce napovídá, že Invent znamená něco vymýšlet, tvořit a tak dále a tak dále. A my tady vítáme u nás ve studiu první hosty, jsou to dva Honzové, pan Jan Hendrzik a pan Jan Spratek. A tihleti pánové nám přišli říci něco o vesmíru. Představím nejdřív Honzu Hercika, to je zakladatel a hlavní organizátor projektu Zvaž vědu a moderátor téhleté akce. A Honza Spratek je odborný pracovník pražského planetária, ale má toho tolik mezi sebou, že nám radši řekne o sobě více sám. Honzo, vy tady dneska moderujete právě tuhletu část o vesmíru. O čem ta vaše expozice, diskuze a tak dále, o čem to všechno je, kdy to vypukne, prostě nechám to na vás.
1: Tak nás tady dneska čeká panelová diskuze Vesmír pro budoucnost. Teď se budeme bavit o tom, co všechno dneska Česko může dělat ve vesmíru. Protože vesmírný výzkum už dávno není o tom, že si tamhle dělají něco amici a lítají na měsíc. Vesmírný výzkum má dneska hrozně důležitou část v Evropě. A my se ještě snažíme ukazovat, že hrozně důležitou součástí toho výzkumu jsou taky studenti a že se do vědy dá zapojovat už od střední školy. A to je právě pointa, kterou ukazuje projekt Zvaž vědu, kdy už 3 roky popularizujeme vědu mezi středoškoláky a ukazujeme příběhy vědců, kteří už začali právě na střední škole. Takže dneska v té panelové diskuzi se třeba setkáme se studenty, kteří před 2 roky vyslali do vesmíru první českou studentskou družici.
0: Wow, zajímavé. No a právě ten druhý jmenovaný host, Honza Spratek, vy jste tady dorazil tady z Prahy, pokud předpokládám správně, z toho planetária. Co všechno vy máte na svědomí jako osoba spjatá s vesmírem?
2: Zdravím všechny frešáky. No tak ono by to asi nebylo hezké se takhle tak nějak chlubit, ale
0: jo.
2: To, co je možná u mě to klíčové, tak já se zabývám právě tím, abych pomohl mladým dosáhnout, řekněme, těch vesmírných výšin. Takže i třeba spolupráce tady s Honzou už je dlouholetá. A opravdu snažíme se ukázat mladým, že věda a technika umí být cool. A s použitím tématu vesmíru chceme prostě lidem ukázat, že fakt může být cool úplně pro každého. Lidi prostě fascinuje lítání do vesmíru, přistání na měsíci, český astronaut, který poletí už příští rok, nebo zkrátka možnost, že mohou stavět vlastní družici, nebo přímo raketu. Takže my ukazujeme, co všechno se v Česku dá dělat. A třeba jednou takovou magořinou, kterou jsme se pochlubili veřejnosti, tak bylo, když jsme minulý rok v březnu dali možnost 26 českým dětem mezi 13 a 18 lety zažít to, co zažívají astronauti, a to je reálný stav bez tíže na palubě největšího letadla, ve kterém astronauti trénují předtím, než letí na oběžnou dráhu.
0: A310, je to ono?
2: Je to A310, přesně tak, Zero G, které přiletělo z francouzského Bordeaux a lítalo právě v České republice jako 3. zemi v Evropě, která přiletěla lítat pro české studenty. To znamená, snažíme se toho dělat spoustu, ukazovat, jaké příležitosti jsou.
0: Pánové, v tuhle tu chvíli asi vám jakoby na ten start poděkuju. A my jsme se domluvili, že v každou půl hodinu tady někdo z vás dorazí a řekne nám něco zajímavého o vesmíru. Tak si to rozhoďte a třeba můžeme s tím začít jako nějakou pikošku. Začněme
2: super
0: na to.
2: Vykopneme to mojí nejdůležitější věcí a doufám, že všichni pochopí, že to opravdu nebude očekávatelné, to, co vám tady budeme říkat. Protože prosím, pro někoho, já vlastně doufám, že to, co řeknu, všichni už ví, ale bojím se toho, že ne. A to je jednoduchá věc, ano.
0: Takže že země je kulatá třeba. Jako,
2: ano, země je kulatá, ale to není ten fun fact. Ten hlavní fun fact je, prosím, že slunce není žluté. Prosím, vytlačme si z hlav to, že by snad slunce bylo žluté. To, že se blbě kreslí bílou pastelkou na bílý papír, je asi jasné, ale slunce je bílé. A nejlepším důkazem všech důkazů je, že když se podíváme na náš měsíc, my všichni víme přesně z těch prvních ročníků základní školy, víme, že měsíc nezáří. Měsíc pouze odráží sluneční světlo. A když je zkrátka krásně vysoko nad obzorem, tak vidíme odrážet čistě jasnou bílou záři. Takže prosím, žádná žlutá, už to nekresleme. A když už to nakreslíme, tak řekneme jasně, sluníčko, krásné, krasnůvka nějaká, malůvka, ráno nebo večer, ale normálně slunce je bílé. A pokud chceme chápat, jak fungují barvy v přírodě, slunce je a musí být bílé.
0: Ještě na Honzu Hercika takhle jako rovnou dotaz, ať je nějaká trošku jako lekrace samozřejmě. Jak nejrychleji vyvrátit někomu, že řekne, že si myslí, že země je placatá? Pojďme do toho, ať máme nějakou kontroverzi.
1: No tak nejlépe mu přivedeme nějakého z takřka 700 pozemštěnů, kteří už se vydali za hranice naší atmosféry, vydali se na oběžnou dráhu, kde už z několika desítek kilometrů můžeme reálně pozorovat to zakřivení zemského povrchu. Ale jinak spoustu těch měření můžeme provést i tady na Zemi. Když si třeba změříme hladinu nějaké velké vodní plochy, tak zjistíme, že ona se opravdu zakřivuje.
0: Super, díky pánové.
3: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Flash Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Stegosaura!
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Fresh Radio.

0: Skvělý Ed Sheeran, možná nejznámější hudebník, zpěvák, nebo zpívánkář bych možná řekl v současnosti.
1: Písničkář.
0: Písničkář, ano. I když byla takové ty zpívánky. Galway Girl na Fresh Radio. My pokračujeme se živým vysíláním z Invent Areny 2026 tady v Třinci. Mimochodem, on tady probíhá, Marku, pokud to nevíš, dokonce i Majáles paralelně. Proto je tady v okolí opravdu toliko mladých lidí, nejenom ze středních škol, ale i základních, protože celé to je vlastně takhle směřováno hlavně na ně, na ten vývoj, na to, kam budou studovat, co budou dělat v budoucnosti a tak dále.
1: Já bych to řekl postaru, že skoro tady probíhá takový braný den, protože v té malé Werk aréně je splnili spousta úkolů a teď za chvíličku tam bude nějaké to vyhodnocení, která ta třída je nejlepší.
0: Když jsou toho braného dne, tak nejste tak daleko od pravdy, protože tady obrovskou expozici mimo jiné mají také vojáci. A já musím říct, že ministerstvo obrany, správně bych měl říct, že opravdu těch strojů, co jsem tady viděl, už i moderních, to už nejsou ty staré 815, co si pamatujeme, a vejtřasky a tak dále. Koukám,
1: Zily,
0: že to je jako
1: Urali.
0: No tak to už nepamatuju ani já, Marku. To už jsou něco starší, víš co?
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
0: Než odjedeme na ten Ural, tak se raději mrkneme na to, co se děje na našich cestách, protože s celou tady bude klasický dopravní servis. Takže nejenom Ostrava, ale taky Třinecko. Slyšel jsi tu motorku, jo?
1: Slyšel.
0: Tak to je takový úvod dopravního servisu. Už za chvíli.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak koukneme na tu dopravu.
2: Koukneme na to 11 hodin 32 vteřin k tomu, jak se to vyvíjí na cestách. Ví Marek.
1: Tak Ostrava jich, stále se tam došetřuje ta dopravní nehoda, která se tam stala zhruba před hodinou. A máme tady ještě upozornění od Romana, který píše: Petřvald u Karviné, lítá tam hnědá oktávka, tak si dávejte pozor na rychlost.
2: Já už myslel, že někdo lítá někde s mojima autama, no naštěstí.
1: Nestraš.
2: Ne.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Sean versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Fresh Radio, jak v Ostravě, tak v Třinci hlavně, anebo možná vůbec kdekoliv v České republice, protože jsme na DABu a dneska speciálně vysíláme živě z prostranství před Třineckou Werk Arenou, kde odstartoval 2026 ročník Invent Areny. A víte co, máme tady dalšího velmi zajímavého hosta, a to poručíka Michaela Škodu. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem.
0: Vy jste tady za armádu České republiky, vy jste mi říkal přímo ten oddíl, já jsem si to už nezapamatoval, protože to bylo tak složité, že to jako nejsem schopný ze sebe dostat.
1: Je to tak, dneska jsme sem přijeli s čestnou stráží, s její exibiční jednotkou posádkového velitelství Praha a předvádíme tady dynamické ukázky našeho drill týmu.
0: Takže dynamické ukázky, co si mám představit pod takovou dynamickou ukázkou?
1: Za nás je to cvičení s puškama vzor 52-57, vytvořená choreografie a cviky na hudbu. Máme takovou sestavu 6-minutovou a to předvádíme.
0: Nebudu se ptát tím způsobem, co udělá kilometráže na dešti po 14 dnech. Tu odpověď znají všichni v České republice, si myslím. Taky se zeptám, vy jste vedle našeho mobilního studia navštívili tady biatlon pro všechny, střílení právě z pušek. Vidím, že vaši všichni podřízení, protože vy jste tady nejvyšší hodnosti, jak jste sám prozradil.
1: Je to tak, já jsem velitel skupiny.
0: Tak jste jako velitel vzal a rovnou jste si vyzkoušeli schopnosti na tom biatlonovém, na té střelnici, ať to řeknu správně.
1: No tak jasně, nikdo jsme to v ruce nedrželi, si myslím, takže jsme si vyzkoušeli i jiné pušky a jiné terče.
0: Aha, jaká byla úspěšnost teda?
1: Vysoká.
0: Velmi vysoká, velmi. Dobře. Takže nechci vás náhodou potkat někde jako naštvaného v lese, že byste jako mě chtěl prohnat třeba.
1: Určitě ne, nejsme jenom ozdoba armády, ale ovládáme i naše zbraně.
0: Super, my jsme moc rádi, že jste nás navštívili. Taky jsem viděl, že jiné, teď nevím, jak to říct, pluky nebo oddíly nebo součástí armády České republiky tady mají i nábory na studium do školy. Třeba tady vaši podřízení, když tak řeknu, mají vystudovanou nějakou přímo vojenskou školu nebo se k vám může takhle jako do vojenské služby přihlásit někdo, kdo ji třeba nestudoval? Jako?
1: Určitě do armády České republiky se může přihlásit kdokoliv, s maturitou, bez ní. Nemusí mít vojenskou školu střední ani vysokou.
0: Dobře, pane poručíku, moc děkuji za návštěvu. Doufám, že ty střelecké výkony budou lepší a lepší. No a víte co, když jste nás takhle navštívil, tak já vám pustím takový oldschoolek nejslavnějšího vojáka na světě, jestli ho znáte. Je to Captain Jack. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tak ještě stále můžeme popřát hezké dopoledne, Střince, kdy vysíláme z naší žlutobílé té jedničky. Já mám tady opět hosta Vesmír pro budoucnost. Mám tady Honzu Hrciga, což je zakladatel a hlavní organizátor projektu Zvaž vědu. Honzo, zdravím. Tak opět po necelé hodince se tady potkáváme za mixem. Můžu se teda zeptat na nějakou další pikošku z vesmíru?
1: Já ještě jednou zdravím všechny frešáky, co nás poslouchají, a teď bych jim rád dropnul fakt o tom, jak funguje gravitace ve vesmíru. Proč je často je představa, že tady na Zemi nás přitahuje gravitace, ale jakmile ty astronauti vyletí do vesmíru, tak se tam vznáší, protože tam gravitace není. Aha. Ale to je hrozná blbost. Proč takhle to vlastně vůbec nefunguje?
0: A jak to teda funguje?
1: Ty astronauti se tam nevznáší, protože by tam gravitace nebyla, ale oni se tam vznáší proto, že vlastně neustále padají. Stejně tak, jako když skočíme na trampolíně, tak se chvilku vznášíme, než dopadneme zpátky na tu trampolínu, že? Ano. Nebo když bych, já nevím, jako blázen skočil.

Díky moc, opět se setkáme za necelou hodinku. Honza Hercík, zakladatel a hlavní organizátor projektu Zvaž vědu. Honziku, díky zatím za rozhovor. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte pulari.cz.
12: Fresh Radio! Fresh Radio! Fresh Radio! Plné té nejčerstvější muziky!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: stále naživo z prostředí Werk Areny v Třinci vysíláme na akci, která se jmenuje Invent Arena 2026. Za chvíli doprava, no a po 12. hodině doufám, dostaneme do studia taky našeho kolegu Lumína Mořkovského, který tady hrál na Majálesu, jež probíhal zrovna jako součást téhleté Invent Areny. No a možná se k nám dostanou i zástupci biatlonu. Tak to všechno u nás čeká, ale ještě předtím doprava.
1: Fresh

0: Skvělý BTS a Swim na Fresh Radio. My teď nebudeme plavat, ale budeme jezdit, tedy doufám.
1: Doprava.
0: A už připojuju na našeho dopravního specialistu Marka Urbance, ten se převtělil a Marek nám řekne, co se děje na cestách.
2: 12 hodin a 2 minuty, hezké poledne a samozřejmě dobrou chuť, pokud právě obědváte. No a co se týče Moravskoslezského kraje, nejsou hlášeny žádné dopravní nehody.
0: Jako fakt?
2: Jako fakt, nekecám.
0: Tak něco zaříct, prosím tě, ať máme o čem mluvit. Jako.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice, nesmíš chybět.

0: Hezké odpoledne, vítejte, vysíláme naživo z Invent Areny, což je festival dobrých nápadů, skvělých myšlenek, a to už jenom v Třinci v Werk Areně. My jsme si tady do našeho mobilního studia pozvali několik hostů, kteří mají výborné nápady, výborné myšlenky, ale zároveň jsou něčím zajímaví. Objevili jsme tady naprosto geniální laserovou střelnici, biatlonovou. Takhle, já už jsem ji viděl. Viděl jsem ji na olympijském festivalu, který byl v Ostravě před několika lety, a mám pocit, že byla i na té loňské ve Frýdku, a to už si nejsem úplně jistý. A mým hostem je Zbyšek Škrabal, jedna z, jak bych řekl, legend biatlonového sportu, který dělá letní repre, je člověkem, který je dokonce ve výkonném výboru Českého biatlonového svazu, čili člověk, který vidí do zákulisí. Zbyšku, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaký je aktuální stav českého biatlonu? A buďte pozitivní, nebojte se toho.
1: Český biatlon po zimní sezóně, kdy měl opravdu krásný úspěch, třetí místo na olympijských hrách v ženách, další umístění, páté, šesté, sedmé místo, víceméně z výsledky je Český svaz biatlonu velmi spokojen. O 14 dní později na paraolympiádě opět dvě medaile, takže jako jediný sport jsme získali na obou olympiádách v zimě medaile, což je bezesporu úspěch. Věnujeme se tomu a myslím si, že reprezentační družstvo momentálně trénuje v Novém Městě, v Novém Městě na Moravě. Je tam A tým, B tým, který se po sezóně dává dohromady, než zase odjede někam ven.
0: Je biatlon ještě pořád stále tím velkým fenomenem, jak byl za dob Gábiny, Soukalové, Koukalové?
1: Tak samozřejmě tato generace se nerodí každý rok, každých pět let, ale snažíme se držet nahoře. Vždyť i před čtyřmi lety měl Michal Krčmářů medailu, který tam skočil jako mladý člověk ke starším kozákům, k Schlesingerovi, Moravcovi. Takže máme pořád na co navazovat a pořád se snažíme držet krok s konkurencí.
0: Jedním z velkých fenomenů českého biatlonu je Nové Město, kde se uskutečňuje pravidelný závod světového poháru. Já jsem se díval, kolik, 80 tisíc návštěvníků? Jak jsme na to v tom žebříčku toho celého světa?
1: Takže Nové Město je pořád hodnocený jako nejlepší podnik. Ovšem, řekl bych to tak, prioritně jsou upřednostňovány Rupolding, případně severský stát, jako je Norsko, kde biatlonem se taky žije. Hlavně přinesou finanční zázemí.
0: Je to o penězích.
1: Řekl bych, že pomaličku z toho malinko vyskakuje Finsko, kde ten zájem divácký není takovej, jako by se očekávalo.
0: V některých sportech se dělají nové lokace sportovní, jednak si tím podporuje trošku i politika a tak dále. Je něco takového i v biatlonu, že třeba se dělají závody někde, kde by úplně zrovna nemuseli být pro ty závodníky?
1: Ano, ve světě se to děje tak, že jednou za 4 roky dostane třeba americký kontinent přednost, ale je to jednou za 4 roky, aby se tam nalákali a sportovci, aby tento sport dělali, čili bude to v Salt Lake City na západě, nebo to je na východě v Lake Placid ve státě New York. Já sám jsem byl někdy v roce 2005 přítomen, když si tam pozvali Shermana baseballu, čili jednoho z nejvyšších manažerů v baseballu, aby se podíval, zda by baseball do toho nevstoupil. Ale on se tam, ten pán, přijel podívat. No.
0: Taková propagační lokace, bychom mohli říct.
1: Tak, jedna.
0: Z těch propagačních lokací je i tady u Werk Areny v Třinci. Nebudeme tady dělat světový pohár, ale vy tady máte mobilní laserovou biatlonovou střelnici. Jak to funguje?
1: Biatlonová střelnice funguje momentálně pro Český svaz biatlonu zhruba 7 let. Je to laserová puška, která je spojená káblem, která je spojená laserem se střelničkou. Od střelničky vede naopak kábel na displej k laserové pušce, kde se všecko ukazuje, jaký byl zásah, kde to je umístěný. Ta škatulka malá, která je tam na té podložce gumové, tak vlastně tam můžete vyhledat záznamy zpětně, můžete zmenšovat, zvětšovat, můžete nastavit na stojáka tu pušku, kdy ten terč je trošinku jinčí než v leže.
0: Čili můžeme si tady zahrát na biatlonisty.
1: Samozřejmě, okay. Můžeme si tady zahrát. Nakonec semka jezdím, je to měsíc, co jsem byl ve Vendrini, kde dělali nějakou akci. Tady v Třinci musím podotknout, že dříve byl i velmi dobrý oddíl, jednak lyžařský, ti chlapci dělali a ženy biatlon, takže i tato oblast má svoje biatlonisty.
0: My budeme velmi rádi, Frešáci, když za námi dojdete tady k Werk Aréně, kde vám také nabídneme právě biatlonovou střelbu, laserovou. Nechám to jenom na vás, jak se trefíte nebo ne. Zbyšku, děkuju vám za návštěvu nás a držíme biatlonu palce.
1: Děkuju za všechny biatlonisty a přijďte si vyzkoušet laserovou střelnici.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Hrdým mediálním partnerem a vysíláme dnes živě z předprostor Werk Arény v Třinci. A já už tady mám vůbec toho nejvyššího, jak se lidově říká, předsedu organizačního výboru, pana Jiřího Cupka, doufám, že jsem to řekl správně. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsem rád, že jste opět na vlnách Fresh Rádia. Minulý týden jste dorazil k nám, konkrétně k Radkovi Erbenovi, jež je hlavním moderátorem dnešní akce.
1: Ano.
0: A dneska jste tady doma, jak se říká, a můžete nám zase povykladat přímo ve vašem emočně známém prostředí o tom, co tady je letos zajímavého. Moje otázka na úvod je naprosto jednoduchá. Kdy a jak vznikl nápad Invent Arény a pokolikáté to tady letos je?
1: Než vám odpovím, tak musím se ještě z těch emocí a z toho emočního prostředí trochu otřepat, protože to teprve trochu začalo. Samozřejmě historie je, může být i daleka, může být nedaleka. My jsme se jako Česká autická společnost vždycky účastnili podobných výstav v zahraničí. Mm-hmm. A když se postavila tady naše třinecká Werk Arena, tak nápad byl na světě, je to zhruba 15 let, kdy myšlenka přišla na svět a v roce 2016 byla první Invent Arena.
0: Jak často se pořádá a poklikáte tady ty invenční nápady můžou prezentovat různí vystavovatelé?
1: Jak se rozděluje kdysi starý a nový zákon, dneska se rozděluje na před covidem a po covidu, takže před covidem byly dva ročníky, covid tam udělal dlouhou pauzu a teďka jsou po covidu taky dva ročníky, takže letos je to čtvrtý ročník a je to co dva roky.
0: Tak fajn, a já když třeba budu posluchač Fresh Rádia a neslyšel jsem páteční rozhovor a řekl si Invent Arena, tady mluvíme o pohledu do budoucnosti, měli jsme tady někoho z vesmíru, jak byste charakterizoval tuhletu akci?
1: Tak z anglického překladu slovička invent znamená vynález, to znamená, je to výstava vynálezů, patentů, technologických novinek, inovací a tak dále, nebo každý, kdo chce co ukázat, mělo by to být něco technického, něco nového. A k tomu nám pomáhá bohatý doprovodný program, kde studenti středních škol se ukazují ve svých nejlepších vlastnostech, ve svých zkušenostech, zručnostech a předvádějí, co všechno umí.
0: Další otázka, vás osobně zaujalo něco, co jste třeba jako takhle měl na papíře, řekl jste si, to by mohlo být fajn a dneska vám to jako takhle vlítlo do oka vyloženě, nebo si myslíte, že ta jako expozice je tak kvalitní ze všech stran?
1: Těžko vyzdvihovat jednotlivé exponáty, já jsem si ty exponáty samozřejmě s nima jsem v kontaktu už delší dobu od té doby, co se přihlašujou, já bych teďka nebyl nestranný, takže já vám nemůžu určitě odpovědět, který je nejlepší. Jsou zde exponáty, které opravdu mají jakoby punc být světlovým lídrem, jako jo. Takže uvidíme, jak se potom postarají původci těchto exponátů.
0: Já vím, že letos byl s Invent Arenou lehce spojen i Majáles, takže tady byla spousta mladých studentů a podobně. Myslím si, že tady je několik tisíc návštěvníků. Máte takový odhad, kolik nebo typ nebo propočet?
1: Doufejme, že bude několik tisíc. Tak před dvěmi lety jsme to odhadli na 9 000. Naším cílem pro letošní rok bylo 10 000. Já teďka jsem velmi optimistický. Troufám si říct po tomto úvodním naporu, že 5 000 už máme za sebou.
0: To si myslím, že rozhodně.
1: Takže 10 000 zítra ve 14 hodin určitě padne.
0: Další dotaz, když budu já jako prostý občan a budu se tady chtít podívat. Jak je to se vstupným?
1: Vstupte je zdarma, přijďte, dneska do 6 do večera je otevřeno, zítra je otevřeno od 9 opět a do 14 a ve 14 hodin začíná ceremoniál, který je taky zdarma, vyhlašování vítězů hlavních kategorií.
0: Tak super, Jirko, my vám za Fresh Radio všichni držíme palce, ať dopadne všechno tak, jak má, ať vyhrajou ti nejlepší, ať je ceremoniál bez žádného fopa a hlavně, ať to tady všichni ustojíte.
1: Děkuji moc a vy zvedněte zadky a přijďte se do Třince podívat.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: DJ Peter Pakali. Yeah. Studio Laboratory Desert Music.

0: O kom to?
1: Běží nám ten čas tady a jednu věc musíme říci naprosto jednoznačně, a to, že...
2: Doprava.
1: A to, že s 13. hodinou je tady další pravidelný dopravní servis, dneska specialistu dopravy dělá Marek. Jde ti to.
3: Hezké odpoledne, moc děkuji. Musím říct, že opět v regionu Moravskoslezském kraji prostě není žádná dopravní nehoda, ale máme tady informaci 12.52, křižovatka Bohumínská, Orlovská, Moglinovská, nejdou semafory, jo? Tak tam si dávejte 100% pozor, protože tam ta hlavní cesta nevede rovně, ta vede
1: úplně jindy.
3: Takže
1: zdravíme dopravní policii, pánové, běžte tam stoupnout a mávat, ani nějaká
3: a
1: sranda.
3: Prý ještě nějaký problém pod Svinovskými mosty, vypadá to prý na Skokana, že tam je spousta těch HZS a tak dále. No.
1: No tak to jsou nepříjemné informace. Hele, víš jak to, pojď mi hop, nemusíme to říkat.
3: Ne,
1: vždycky.
3: Určitě ne.
1: Ale zásadní informace mezi 13. a 14. hodinou, než dorazí za Markem Mikaela a my mu to tady s Lumírem tedy za pár okamžiků předáme, to naše krásné mobilní studio před Verk Arenou, tak bude mít vzácného hosta, neřekl hostku, dorazí za námi paní primátorka statutárního města Třinec a na tu my se velmi těšíme. To je přehled toho, co tady bude určitě mezi 13. a 14. tedy pokud se nestane něco zásadního. No a jinak až do podvečera budeme tady před Verk Arenou u Invent Areny 2026.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Tak to byl Shaft, hezké odpoledne, opět a zase od Třinecké Verkarény, kde tady probíhá naprosto úžasný event, kdybych to takhle řekl úplně, kde tady prostě jsou ukázky od policistů přes vojáky, můžete si tady zastřílet na laserové střelnici a prosto naprosto dalších spousta úžasných akcí je tady. Máme připravenou ještě další hromadu hostů do 17. hodiny. Dobrá zpráva taky je, že dojela i Mikaela, a co se týče zpráv z Ostravy, tak nám bylo hlášeno, že prý tam byl nějaký blackout, že odpadlo spousta křížová, spadly semafory, nejela elektrika, tak Míšo, ty máš čerstvé zprávy z Ostravy. Ahoj, já tě vítám tady v Třinci.
1: Krásné odpoledne. Nic o tom nevím, ale je to dost pravděpodobné, protože já jsem z Ostravy odjela.

0: duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pete. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Siesta. Siesta. I get those goosebumps every time.

0: Werk Arena Třinec, to je přesně to místo, odkud vysíláme živě. No já jsem vyslal Míšu na takovou pochůzku, nebo bych řekl možná i průzkum. Co jsi zjistila? Co se ti líbí, co se ti nelíbí? Z čeho jsi nadšená, z čeho jsi vyděšená? A tak dále.
1: Byl to takový rychlý průzkum. Byla jsem pozdravit Radka. Zjistila jsem, že tam toho má docela dost, co se týče těch rozhovorů a panelových diskuzí. Čeho jsem si já já té technice teda moc jako nerozumím. Mě může něco zaujmout podle barvy a tak dále, ženská, že jo?
0: Ano, ano.
1: Ale co jsem si všimla, tak tam byl Stojan na kolo, který není vidět, člověče.
0: Stojan na kolo, který není vidět?
1: Normálně zabudovaný vlastně v zemi, že to kolo takhle, tam je takový, taková, nevím, jak tomu říct, taková odkrývačka, aha, no. Odděláš, ta země tam to kolo do toho zapíchneš, můžeš se ho i jako zamknout. Tak to mi přišlo zajímavé, že nemusí ze země trčet ty stojany, to bylo dobrý. No potom jsem si tady velmi rychle prošla zásahovku, protože tady je i celý záchranný integrovaný systém, jsou tady vojáci, policie, i hasiči a ti mají teda tu techniku hodně luxusní. To jsem stihla vidět. A pak se mi líbili tady ti muži v uniformách, tak to jsem tak jenom rychle stihla.
0: Jo, muže v uniformách, tím pádem myslíme samozřejmě vojáky, tak ty jsme tady měli na rozhovor. Bohužel zatím nedorazili ani paní policisté, ani paní hasiči. No a
1: takže stále co? Takže mě hecuješ teďka?
0: Já tě nehecuju, já jenom čekám, jestli nám snad někdo pošle ty lidi nebo nepošle. A samozřejmě čekáme na rozhovor s paní primátorkou statutárního města Třince Věrkou Palkovskou. Tak nechte se překvapit, buď to klapne, nebo to neklapne.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Tak sotva jsme to dořekli, tak už se to stalo, protože máme tady u nás ve studiu naživo primátorku statutárního města Třince, paní Věru Palkovskou. Dobrý den, přejem.
1: Krásné dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: My jsme se chtěli hned na úvod zeptat, jak to tady s tou organizací, jak se vám to celé povedlo prostě dát všechno dohromady, jo? Všechny ty lidi sehnat a... Ano, to je motorka od vedle, s tím už taky nic neuděláme.
1: Jak jsme to dali dohromady? Já to řeknu jinak. Letos je to po 25., kdy organizujeme den s integrovaným záchranným systémem. To znamená, když jsme kdysi začínali, tak jsme chtěli hlavně ukázat součinnost složek integrovaného záchranného systému a ukázat, že se lidé mohou cítit bezpečně, protože jsou v dobrých rukou. Měli jsme to před kulturním domem Trysia, no a pořád tomu měníme, jak se říká, tvář.
0: Ano.
1: No a před časem jsme se dohodli, město Třinec s Hutnickou českou společnosti, že když budou organizovat Invent Arenu, tu technickou výstavu technických vymožeností, inovací a já nevím čeho všeho, že dáme síly dohromady. No a zkusili jsme to jednou, osvědčilo se to a po dvou letech jsme šli do toho znova. Takže letos po 25. den z IZS, ale po druhé v těchto prostorách před tou úžasnou Werk Arenou, kde už jsme získali 5 titulů v extraligovém hokeji, tak je po druhé tady Invent Arena ve Werk Areně, no a venku běží den z IZS, a aby to nebylo málo, protože to víte, pořád chcete zvedat laťku, tak to v životě chodí, tak jsme se spojili ještě letos s vojáky a oni k tomu přidali den z hrdiny. Takže hasičský záchranný sbor, policie České republiky, celní správa, záchranná služba, hasiči Třenský železáren, městská policie a k tomu vojáci a věřte mi, že dát je všechny dohromady, aby nám to ladilo a fungovalo, chtělo to velmi náročnou přípravu, jak se říká, bylo těžko na bojišti, leč dneska, a teď už můžu říct, že už mi spadnul velký kámen, že to už doběhne dobře, ale opravdu dneska je to monstrózní a bylo to velmi náročné z pohledu přípravy. Takže velké poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému, protože oni nám to dělají, jak se říká, za dobré slovo.
0: Jasně.
1: To znamená, je to na základě dlouhodobé spolupráce, kterou máme i vyzkoušenou v případě krizových situací, jako jsou povodně a větrné smrště a nevím co všechno. Takže už se dobře známe, víme, co kdo může od koho čekat a tím pádem, proč bychom neudělali ještě něco takového, abychom lidem ukázali, jak to funguje a druhá věc, svým způsobem je i pobavili, protože ty technické ukázky za to opravdu stojí. A možná ještě jedna připomínka, což souvisí s tím, že je to super, že to je s tou Invent Arenou, která vystává těch inovací. Za těch 25 let, to neuvěříte, jak se změnilo to vybavení těch jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
0: Asi to šlo ku předu,
1: protože vlastně kroky. Jsem u každého dnes IZS, to jsou milové kroky, klobouk dolů. A já si jejich práce nesmírně vážím. Takže velké díky i tady skrze vaše rádio. Velké díky všem složkám IZS.
0: Perfektní, super, to byla úplně vyčerpávající odpověď. Já teďka odbočím od toho eventu. Třinec je známý hlavně díky hutím a hokeji. Co je podle vás největší poklad města, o kterém lidé mimo region vůbec nevědí?
1: Já si myslím, že určitě jsou to kořeny. Kořeny, tradice, vztah k regionu, vztah k půdě. To je něco, co třeba ne každé město má. A já vždycky říkám, že se to někde lámeme no, tam u Hnoníka, je to směrem až ke slovenské hranici. My jsme jiní, my jsme gorole. A jo. To je znát a to je kvalita. A druhá věc, Třinec, říkal jste, ano, jsme hutnické město, jsme zelené město, rozhledněte se kolem sebe, jsme město s velkým srdcem, což dokazují hokejisté každou sezonu, ale pozor, jsou ještě dvě věci, o kterých se tolik nemluví. Třinec patří k nejreligióznějším městům České republice a druhá věc, jsme město mnohonárodnostní, což já vysoce oceňuji, že tady jsou významné menšiny národnosti, počínaje Poláky, ta je největší, ale jsou tady i zastoupení Slováci, Řekové a další. A my se navzájem obohacujeme. pro nás to není překážka, ale opak, my se navzájem obohacujeme kulturou a tím soužitím a to si myslím, že má taky velkou hodnotu.
0: Super. Já mám na vás ještě jednu takovou otázku na tělo. Jo? Když si chcete od práce primátorky opravdu odpočinout, tak kam v Třinci nebo jeho okolí nejraději vyrazíte?
1: Já mám dva světy. Ten jeden, to je v práci, tam trávím za těch 28 let, co jsem ve vedení města, asi nejvíce času.
0: Jasně.
1: A veškerý volný čas, který mám, pokud ho mám, tak jsem s manželem, potažmo s dětma, ale hlavně s manželem a my jsme hodně sportovci. Nebo ale takový ti sportovci, ne profesionálně, ale
0: rekreační sportovci.
1: Veškerý volný čas trávíme v přírodě, to znamená, já jezdím na kole s manželem hodně, takže a tu jsou úžasné místa, kam se dá na kole dojet. A pozor, jsem i myslivec, takže večer místo televize často sedíme s manželem na posedu, pozoruju přírodu a když tam jste někdy do té 10:30, 10:30 večer místo televize, tak tam mi sednou ty problémy v práci a tam dělám ty zásadní rozhodnutí, které potom nějakým způsobem v práci dotáhnu. Takže kde jsem nejvíc? Stromy, příroda, les. Miluju les a tam jsem v různých podobách a tam jsem šťastná.
0: Takže kdybyste po večerech hledali paní primátorku, tak někde na posedu v lese.
1: Na posedu, a prostě, ale pozor, vždycky s manželem.
0: Jasně.
1: To je důležité.
0: Já jsem nikam nemířil, pozor. Jako pozor.
1: O tom nepochybuji.
0: To bych si ani nedovolil.
2: Vy jste tak krásně řekla, paní primátorko. Teď otázka za mě jako za ženu. Já se moc nevyznám v těch technologiích a inovacích. Prošla jsem to tady před malou chviličku velmi rychle. Co byste mi doporučila, krom, to už jsem tady říkala, těch krásných uniform vojáků a tak dále, měla obejít, na co bych se měla jít mrknout?
1: Já, a to je hlavně díky tomu potřebě pocitu bezpečí, protože považuji, že co člověk potřebuje k životu nejvíc, bezpečnost, bezpečí a samozřejmě zdravotní nebo vůbec lékařské zabezpečení, tak já bych tak jsem se šla jí podívat ráda k policii České republiky a tam jsou takové věci, které když se by člověk dostal do problému, tak si myslím, že si řeknu, oni mi pomůžou. Takže já bych zašla se podívat k policii České republiky, protože u těch vojáků je to zajímavé, ale já jsem na vojně nebyla, já se podívám, ale tam vím, že to je něco, s čím se mohu i v osobním životě třeba někdy potkat, až budu potřebovat pomoc. No a samozřejmě hasiči, že?
0: Super. My vám moc krát děkujeme za rozhovor. Doufáme, že to tady všechno dobře dopadne. Ve studiu jsme měli paní primátorku statutárního města Třince, paní Věru Palkovskou. Mějte se krásně a hezký den.
1: Vy také a všem vašim posluchačům.
0: Mějte se, nashledanou. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Doprava. Doprava.
1: 14 hodin a 6 minut, mrkneme společně na dopravu, protože máme tady jednu aktuální dopravní nehodu a to je v ulici Těšínská v Havířově. Bohužel se tam zranil cyklista, protože se střetl s osobním autem. V Ostravě nic, v Třinci nic, tak to bude asi všechno.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma

0: poznámečku. Já, když jsem byla teďka ještě zase vevnitř před malou chviličkou, tak jsem tam objevila 3D tiskárny. Já jsem si říkala, jestli bys mě nechtěla nechat vytisknout v menší velikosti.
1: A proč jako?
0: Tak jenom, aby si mě mohl nechat doma třeba na výstavce.
1: Jako, že bych měl kapesní Michalku, jo?
0: Nevím, jestli tam mají růžovou, ale jo, to jsem ještě nezjišťoval.
1: Aha, tak to ještě můžeš pozjišťovat. V každém případě, no, teď mi to vypadlo z hlavy. Já jsem tě chtěl poprosit, to tě, nezapomeň, jak jsme tady v tom mobilním studiu.
0: Jo, že se nemám hýbat,
1: že? Když se hýbeš, tak já potom netrefím ty čudlíky, abych zapnul a vypnul mikrofony.
0: Ty víš čudlíky, protože máš velké prstíky, ale jo, máš pravdu, dobře, já už se nebudu, pokusím, ale asi mi to nepůjde, děkuju.
1: No, to je super. No. Tak čekáme samozřejmě na další hosty, protože vysíláme živě z Třince. Počasí musím zaklepat, zatím je naprosto perfektní, protože neprší.
0: A není ani úplně obrovské horko, které už postupem času zítřejší dny má být.
1: Ano.
0: Takže nám je tady velmi příjemně a myslím, že to je přesně to počasí na návštěvu takové skvělé akce, jako Invent Arena, Uwerk Areny. Říkám to dobře?
1: Ano. 2026. Rychle!

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Pizzerie Café Siesta. Stylová italská pizzerie v srdci Čeladné. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Marek a Mikaela. Každý den od 14.

0: Já to dala.
1: Co jsi dala?
0: 5 z 5. Viděl jsi to, už začínáš mít strach, co?
1: Jasně, ale taky si všimla, že když jsem si lehnul já, tak jsem taky dal 5 z 5.
0: No, protože tě to strašně vyhecovalo.
1: Vyhecovalo, protože to úplně, úplně něco jiného je, když střílíš ze stoje, anebo s podpěrou, jakože v pokleku, a něco jiného je, když si prostě k tomu lehneš.
0: No, abyste věděli, o co tady jde, tak já jsem si právě byla... My vysíláme živě z Třince, to vy jistě víte, posloucháte to dneska celý den. Jsme u Werk Arény, je tady Invent Arena, no a já jsem si právě byla zastřídat z biatlonové pušky. Nemusíte mít strach, Marek nemusel utíkat, protože ono je taková jako laserová. Je to laser, že jo?
1: No, opravdu
0: klidně. A jinak samozřejmě víte, že by to mohlo být pro Marka mírně nebezpečné za to všechno, za ten rok vysílání spolu. Ale já jsem dala 5 z 5. A Marek předtím říkal, jo, jsem dal, kolik dala, 3 z 5 nebo kolik.
1: No.
0: A jsem říkal, prosím tě, ukaž to. Takže já jsem ho vyhecovala. A on už to potom taky dal. Ale já děcka dala 5 z 5, rovnou, jo. Dívejte, teď už mlčí.
1: No, hlavně jako mi zůstává rozum stát z toho, jakože za ten rok vysílání, jako já jsem ti nějak veřejně ublížil?
0: Ne, myslím, že ne, Marečku. Teď víš, já si tě dobírám velmi ráda.
1: Vypínám podkres a jdem si to vyřídit někde jinde.
0: Ručně, stručně.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Here we go. Come on, everybody, and raise your drinks in the air.

0: but I want another cocktail.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne, 15. hodina a 1 minuta, mrkneme společně na dopravu. Vypadá to, že žádná oficiálně hlášená dopravní nehoda není, ale máme tady napsáno Ostrava Hrušov, kolaps, je to tam prý ucpané a ještě je tam prý i porouchaný autobus. A v Bohumíně u Drátoven, kousek od zastávky, se schovávají v uličce páni policisté. Tak asi měří anebo kontrolují, cokoliv jim přijde pod ruku. Tak opatrně, ať vás to nestojí spousta peněz.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a

0: Před mnou chviličku jsem se tady u Werk Areny, protože tady Invent Arena, byla podívat na, jak se tomu říká, ne hradní stráž, no ale vojenská stráž, víš, oni tam cvičili s těma...
1: Jaké ukázky?
0: Byly tam ukázky, vypadalo to velice pěkně, byly tam dokonce dvě vojandy, škoda, že se nemohli taky podívat teda.
1: No, nemůžu, někdo to tady musí
0: hlídat. No právě, tak já ti to všechno tady musím říct a měli to teda fakt naprosto luxusně se cvičené. Čověče Marku, taky bychom měli něco takového nacvičit.
1: Hele, stačí tebe vidět s puškou laserovou a už nepotřebuji vůbec nic cvičit. Radši si sebrat a utéct od tebe.
0: Hele. Ale no tak. Už za malou chviličku tady budou další ukázky a to například, jak můžeš být zachráněn, víš, kdyby si měl nějakou dopravní nehodu a tak podobně, protože je tady záchranný integrovaný systém.

0: před nějakýma 10 minutama jsem vyslal Mikaelu na lov, aby nám ulovila někoho na rozhovor, protože teď probíhají nějaké ty dynamické ukázky a všichni jsou tam a všichni se dívají na ty dynamické ukázky. Tak co se ti povedlo?
1: Víš, že mě, ale když vyšleš na lov, tak já jsem většinou úspěšná.
0: Ano, ženy většinou bývají úspěšné.
1: A samozřejmě, kam mě to vedlo? Úplně intuitivně bylo teďka k pejskům. Ano. Protože já jsem taky psíčkař, že jo, tak zrovna tam probíhaly ukázky záchytu barabu, jo, ano. Třeba bych to tak mohla nazvat. No a já jsem si ulovila Tomáše Gleta a to je prosím pěkně vedoucí oddělení kinologie ostravské věznice. Že jo, krásné odpoledne.
0: Ostravské vazební věznice.
2: Zdravím všechny diváky.
0: Dobrý den, diváky ne, posluchače.
2: Posluchače.
1: Jako,

0: Můžeš, ale když jsme u těch mobilních telefonů, mě napadla taková zákeřná otázka. Je pravda, že máte rušičky uvnitř věznice?
1: Ano, vězeňská služba disponuje rušičkama.
0: A používáte to? Je to zapnuté, nebo ne?
1: Je to stále zapnuté.
0: Je to stále zapnuté. Takže vlastně teoreticky i vy máte problém se svým mobilem, když se chcete někde dovolat, nebo je to jinak ještě?
1: Jsou určitá pásma, kde s telefonama můžeme a kde nemůžeme, což v podstatě střežené prostory jsou bez telefonu, takže tam problém nemám, protože ho ani nemám.
0: Jasně, rozumím, v pohodě.
2: To je skvělé, víš, tam máš potom klid od manželky třeba. Tatě může nahánět, jak chce.
0: Jasně, já jsem chtěl jenom vědět, jestli to je fakt pravda nebo není, ale tak to je dobře, že je, že?
2: Vy jste tady měli ukázku teďka s pejskama, kolik tady těch, já jsem viděla teda Rottweilera, pardon, já tady sahám na kolenou průpisku, to nebyl záměr, tady jenom málo místa.
0: A zničí uniformu, pánovi.
2: Pak tam byl belgický ovčák a myslím, že ještě německý, já nevím, už jsem to viděla potom z dálky, takže kolik těch ukázek tady proběhlo a jaké pejsky tady máte?
1: Takže přesně jak říkáte, máme tady německého ovčáka Damiana, ten je vycvičený na pachové práce, pak tady máme Fenku Arinu, taky německého ovčáka, taky pachové práce a ty mobilní telefony. Pak tady máme Jacka, to je belgický ovčák Malinois, ten je pes obraný a Zeus, ten Rottweiler, tak to je taky obraný pes. Všestranného tady aktuálně nemáme, protože jsme měli jinou práci ještě. Mm-hmm.
0: A na ty drogy používáte ty malé psy nebo normálně velké psy?
1: Používáme ty, co jsme tady měli, ty velké.
0: Ty velké, jasně, no.
2: A
0: cvičíte si ty psy sami, nebo už k vám chodí na útvar jakože hotový psy vycvičení?
1: Psy si cvičíme sami.
0: Tak pěkně.
2: Máte vy osobně nějakého psa, nebo opravdu jako vedoucí už tam potom ta funkce toho psovoda není, takže se o jednoho musíte starat? Jak to vlastně funguje?
1: Všichni psovodi bez ohledu na to, jestli je to vedoucí zástupce, musí mít psa s platným atestem a musí být plnohodnotně použitý. Takže i já v podstatě mám vycvičeného pejska, s kterým normálně sloužím a funguji, krom jiných věcí, které dělám.
0: Jasně, a k tomu navazuje přímo otázka, máte ty psy tak, že si je můžete střídat, anebo každý pes má svého pána a s nikým jiným nefunguje?
1: Pokud to u toho psa je možné a ten režim to vyžaduje, je možnost u některých typů psů to střídání, nicméně není to běžnou praxí, všichni máme svého psa a tu danou kategorii, kterou cvičíme.
0: Super.
2: A vy teda máte konkrétně kterého a kde ho máte? Jestli teda bydlíte třeba, dejme tomu, v bytě, tak tam předpokládám, že ho mít nebudete, takže v nějakých kotcích, kde je ustájen?
1: Vězeňská služba disponuje různými vlastně psinci, kde máme pejsky ustajené, kde se o ně v podstatě staráme. Máme i možnost pejska mít 24/7, pokud si o to požádáme, takže třeba já ho zrovna mám doma na baráku na zahradě.
0: A nějaká příhoda z natáčení, to je blbost, prostě nějaká příhoda ze života, nějaká zajímavá, že by ti psi fakt měli nějaký super zákrok za sebou?
1: No, Damian je ještě ve výcviku, je mladý, kategorii už první má splněnou, ještě ho čeká v příštím roce dvojka.
0: Se dělají zkoušky?
1: Úplně, samozřejmě, každý rok děláme zkoušky s pejskama, kde se ověřuje, zda furt je plnohodnotně funkční ten systém, který potřebujeme nacvičit, aby pes značil tak, jak má. Nicméně teda z natáčení, jak jste nadhodil, tak dělal jsem prohlídku skříňky a pejsek mi značil, tak jsme se potom teda snažili dopídit, co mi značí, a zjistili jsme, že mi značil v podstatě konopnou mast, čili výtažky z marihuany.
0: Jasně, rozumím.
1: Takže opravdu vytáhnou všechno ti pejsci.
0: Tak to je super. To je super.
2: Tak to už bych se aj trošku bál. Já myslím, že tu konopnou mast už má doma teďka kde kdo. Kor my, kteří stárneme, že Marku, ty máš určitě doma taky.
0: Ne, to nemám naštěstí, ale možná to přijde stejně. V každém případě super rozhovor.
2: Ano, my moc krát děkujeme, tohle byl Tomáš Klep, vedoucí oddělení ostravské kynologie vazební věznice. Říkám to teďka, doufám správně, klidně, to mě opravte.
1: A je to v pořádku, já vám děkuji a pěkný den přeju.
0: Díky moc za návštěvu, ať máte co nejméně problémů v práci. Mějte se krásně, hezký den.
1: Děkuji vám.
0: Naschledanou.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. to vi un italiano jako ja. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká,

0: Lepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Krásné odpoledne z Werk Arény Střince. Já jsem opět byla úspěšná a vedle mě už tady sedí plukovník Jiří Studnička, vedoucí komunikace a dronové služby generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Krista pána, to je dlouhý název. Krásné odpoledne.
1: No, krásné odpoledne vám všem. My se s těma dlouhýma názvama pořád perem.
2: A tak to vůbec nevadí. Prozraďte nám, co dělá vaše oddělení, nebo co vlastně děláte?
1: Tak to, co děláme, tak my zejména zajišťujeme komunikaci hasičského záchranného sboru s veřejností. To je jedna z našich náplní. A další taková velká oblast je v podstatě podpora řízení. To znamená podpora zásahu a velitelů zásahu a štábů. To znamená, že my máme na starosti všechny drony, máme na starosti stacionární kamery, máme na starosti zpracovávání těch signálů, map, geolokace, v podstatě všechno, co ten velitel potřebuje vědět, tak to my vlastně mu v rámci takzvané skupiny podpory řízení poskytujeme. Máme tam spoustu obrazovek, monitorů a to všechno ten tým vlastně musí zajistit v průběhu toho zásahu.
2: A vy jste vlastně na tom místě zásahu, anebo to děláte od někud jinut?
1: No, my jsme na místě zásahu, ale zároveň můžeme ten obrazový signál rozstřelit v podstatě kamkoliv, protože hasičský záchranný sbor má vnitřní přenosovou televizní soustavu. To znamená, že když je mimořádná událost, tak my ty obrazový signály, to znamená všechny ty záběry, jsme schopni dát komukoliv, kdo k tomu má ten přístup, ale zároveň jsme schopni to dát jakýmukoliv médii, ať je to rozhlas, nebo je to televize, a to přímo z toho místa toho zásahu, aby jsme dokázali varovat obyvatelstvo před nějakou mimořádnou událostí nebo dopady mimořádné události. To znamená, že to je vlastně koncový varovný prvek a je okamžitý.
2: Jasně, tak mě napadlo vlastně, když je nějaký zásah, třeba hoří les nebo něco takového, tak vlastně vy těma termokamerama už dopředu víte, kde může být to ohnisko a kde se to šíří a tak dále. To všechno zvládáte.
1: My zvládáme jak pozemní stacionární kamery, tak máme samozřejmě i drony. A ty drony s těma, v té kombinaci s těma pozemníma kamerama, tak vlastně je to kompletní obrazový přehled nad tím místem toho zásahu. Zároveň my v průběhu té mimořádné události děláme ještě celý digitální dvojče, a to je buď to pomocí 360kových kamer, anebo 3D modelů. Takže těch vstupů, který my děláme, a výstupů je celá řada.
2: Jak rychle se změnila ta technika? Třeba 10 let zpátky, co bylo a co je teď? Protože já, když si vzpomenu na starou stříkačku 148, Tatrovku, tak oproti tomu, co máte dneska, to je něco neuvěřitelného.
0: Napadla mě úplně stejná otázka. Já jsem nad tím teďka uvažovala, že vlastně jak dlouho to je, co ty drony, protože je to velký boom, že jo, dnes už má dron doma v podstatě co druhá rodina, tak kdy jste k ním vlastně přistoupili, od kdy to využíváte?
1: Tak drony jako takový vlastně hasičský záchranný sbor využívá, řekněme, aktivněji od roku 2016. Víte, ono je to totiž tak, že každá ta nová technologie je sice pro jednotlivce perfektní, ale pro nějakou organizaci a pro implementaci do toho zásahu, což nejsou nikdy laboratorní podmínky, to je to nejhorší, co se vám může stát, tak to nám dělá občas, nebo nám to dělalo dlouho problém vlastně vymyslet různý taktický postupy, implementaci, vytvořit výcviky a všechny takovéhle věci, protože my jsme záchranný sbor, to znamená řízen i ministerstvem vnitra, že my musíme k tomu mít i celou tu papírovou část, výcvikovou a samozřejmě metodickou.
2: Tak jestli jsem dobře pochopil, tak to asi nebude o tom, že vlastně tady máte drony, naučte se s něma lítat a hotovo. Takže to muselo proběhnout kompletní školení, kompletní, jak říkáte, implementace toho všeho. No.
1: Tak naši piloti v podstatě prochází kurzem v pilotní škole, která je umístěna shodou okolností tady blízko v Lučině. A tam se učí jak standardní drony, tak dneska hasičský záchranný sbor disponuje i těmi cargo drony, to znamená vlastně drony, které převezou až 30 kg materiálu, co jsou vlastně zase speciální stroje, takže je tam jak školící středisko, tak zároveň i na svých stanicích ty piloti musí mít nějaký pravidelný nálet, když nebudeme počítat to, co samozřejmě nalítají u toho zásahu. Takže ta metodika a všechno tohleto, co je s tím spojeno, je poměrně časově náročné a ty naši kluci to prostě musí mít v ruce.
2: A když jsme u váhy těch dronů, tak předpokládám, že asi ještě nejsou drony, které by unesly hodně vody, že by se hasilo i těma dronama, že ne? Že to všechno zatím se dělají těma vakama a vlastně vrtulníkama, že ty drony to asi ještě neunesou.
1: Já si dovolím říct, že jsme poměrně blízko tomu, když zkombinujeme stacionární kamery na úrovni detekce to znamená včasný detekce malého ohniska požáru. A budeme tam mít v rámci nějakého předsunutí stroje, který mají třeba 100-200 litrů vody, tak my se nesoustředíme na uhašení, zejména v lesním porostu, ale soustředíme se na ohraničení toho požáru.
2: Jo, předběžné opatření.
1: To znamená nějakým retardantem nebo vodou se smáčedlem prostě vytvoříme kolem toho požáru kruh, aby jsme drželi ten požár v tom místě a aby se nám nešířilo. Takže to je ta taktika, na kterou my se soustředíme. To, co nám už hoří, to zpravidla nemusíme zachraňovat, my musíme zachránit to, co nehoří.
2: Jasně. Super.
0: Pane plukovníku, my vám moc krát děkujeme. Já si myslím, že my bychom byli s váma schopni si tady povídat ještě další hodinu, ale tím, že to tady za malou chviličku končí okolo 5. hodiny, vy už tady zítra nebudete, prosím, co ještě může návštěvníky tady čekat a co můžou u vás zhlédnout?
1: Tak tady není jenom ta skupina podpory, pochopitelně tady standardní pozemní technika, jsou tady ty kargodrony vystavený, co jsem koukal, jsou tady i roboti, kterými se snažíme nějakým způsobem taky implementovat, jsme na začátku té věci, myslím si, že těch věcí je tady poměrně dost, je tady výšková technika, takže všechny tady tyhle ty věci, s kterými se a doufejme můžou diváci nebo návštěvníci setkat spíš na takovýchhle dnech, nechceme, aby jsme se s nimi potkávali,
2: jasně,
1: tak to si tady všechno můžou prohlídnout a jsou tady bezvadný kluci, kterým tomu všechno řeknou.
2: Super, pane plukovníku, moc vám děkujeme za návštěvu a za váš čas.
0: Jiří Studnička, vedoucí komunikace a dronové služby generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Děkujeme krásně.
2: Mějte se hezky a krásný den.
3: Tyrkisové aktuality. Ahoj frešáci, fešáci. Změny v Porubě. Od čtvrtku 19. do neděle 22. června.
4: Buď fresh. Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rychlá rota.
6: A neb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, máme 16 hodin na 2 minuty a k tomu dopravu. Dvě dopravní nehody aktuální jsou. Jedna je v Proskovické ulici v Ostravě, tam jsou v sobě dva osobáci. Projíždějte tam opatrně, policie jede na místo. Ještě jedna dopravní nehoda je v ulici Martinovská v Ostravě Porubě a tam jsou taky v sobě dva osobáci. Pozor, je tam překážka na vozovce a projíždějte tam teda velmi, velmi opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Zažij

0: u dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

16:12 pokračuje rychlá rota živě z Třince, z Invent Areny, tady od Verk Areny v Třinci. No a Míša už mi utekla, protože jí čeká další práce a jenom teď jako tajně budu doufat, aby se vymotala z parkoviště, protože opravdu na všech cestách kolem dokola probíhají na přilehlých samozřejmě tady k té Verk Areně a probíhají živé ukázky záchranářů, hasičů a já nevím čeho všeho, tak ještě uvidíme, jestli mi někdo dojde na rozhovor, no a kdyby náhodou ne, tak mám tady pro vás připravenou spoustu dobré muziky a pokud jste tady poblíž Třince, tak se tady ještě zastavte, protože tady to jede až do té 17. hodiny. Hezké odpoledne. Fresh Ride!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
10: Je stalo

0: Výborná taneční věc, Bob Sinclair a taky Matěj Bazar, T-Sento. No já vás dnes na předposledy teda zdravím z Werk Areny Střince, kde probíhá Invent Arena, která propojuje inovace, technologie, vědu i nové talenty z Česka i zahraničí. Tohle to všechno trvá dva dny a posledního ročníku se zúčastnilo více než 50 vystavovatelů a během dvou dnů navštívilo Werk Arenu přes 9000 návštěvníků. Tak uvidíme, jestli se to během dneška a zítřka změní, protože tady to není jenom o tom Inventu, ale to je taky o tom, že tady probíhají ukázky integrovaného záchranného systému, je tady armáda, je tady policie, je tady prostě všechno, co má nohy a ruce, kteří můžou pomáhat a chránit, tohle to všechno tady je. No, já už jsem tady zůstal úplně sám, já si myslím, že vy všichni, co jste dneska tady do Třince zavítali, tak jste určitě neudělali chybu, že jste se stavili k téhleté Werk Aréně. Dneska odpoledne.
1: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio. Fresh Radio. Babe.

0: Tak za chviličku 17. hodina a my společně se podíváme naposledy dneska na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je ve Frýdku Místku, ulice Hlavní třída, s křižovatkou z ulici Třebíského, tam jsou v sobě dva osobáci, opatrně, a ještě taky ulice Proskovická u nás v Ostravě ve Staré Bělé, vlastně by se dalo říct. Proskovická ulice, dvakrát osobáci v sobě, je to kousíček od té křižovatky, jak je restaurace od Matěje. Tak, to je od nás tady všechno, v 17. hodině opět Fresh Mix a Aleš Bruna, no a večer Fatální teroristé, protože je středa. Mějte se krásně a hezký zbytek, ne, vám přeje Marek Urbanec.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
1: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Let's play football. Fresh Mix. Fresh Mix.
1: Tak hezky se dostane na Fresh Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku fotbalově. Tady je iShow Speed a jeho Champions. Hezký poslech.

On to původně neměl být oficiální song, ale Influencer je tak skvělý, že se písnička prostě chytla. Tak ji pak oficiálně zařadili na ten oficiální soundtrack fotbalový. I Show Speed, jede bomby.

dneska budeme trošku vzpomínat. Dobrá, trošku více. Tady je Drake. Chtěl tady vydat 3 celá alba. Zahltil hitparády. Nejenom ty albové hitparády, ale i ty singlové. Tady je God's Plan, vzpomínka na něj.

Kanadský Drake. Starý dobrý kousek, který se pořád hodí na akcích, pořád to lidi chtějí. Zabere současností Neaton Vega, jeho aktuální věc, která je v první 50 americké hitparády.

ale jo, zatím na pohodu přiseděl a nebojte, zrychlíme to do tanečna. A my tak jako děláme a ještě rádi vzpomínáme, ale pozor, teď vzpomínat nebudeme, tady je Taylor Swift.

písnička je z animáku Toy Story, už páté pokračování. Vzpomínám, jak jsem to kdysi s dětma sledoval. Tady je Taylor Swift.

Zase taková pop countryová věc, která okamžitě díky tomu, že to je Taylor, vystřelila nahoru. Ale jo, je to příjemné. Vy to vlastně odpouštíme, to country, se kterým kdysi začínala. A Stana Freshin, In The Mix.

Tak jsem konečně včera večer shlednul film o Michaelovi Jacksonovi, tedy Michael. Vlastně první část života a první část úspěchu. Ta písnička tam sice nebyla, ale pojďme si ji připomenout. You Rock My World, Michael Jackson.

Ale jo, musím říct, že tam byla spousta takových jakoby upravených věcí, což se tomu nějak týká dokonce filmařská kreativita. Ale jinak celku se mi to líbilo, Michaela jsem měl vždycky rád, byl jsem na koncertě tady v Praze, když byl. Jako hudebně klobouk dolů i po letech. Michael Jackson, You Rock My World.

Taky zpěvačka Ariana Grande vydala nový singl a taky čekáme na nové album. Tady je písnička, která uvádí na trh to album. Hate That I Made You Love Me.

Že prý to zní jak Kate Bush, Running Up That Hill, no nevím. Veberexa je tady, One Day. Písničku znáte od pátku v našem playlistu. Neboť my to hrajeme vždy jako první český.

nějaký Maris Cameron a už má album na spadnutí. Jsem docela zvědav, co tam vytvořili se Stuartem Pricem. Tady je Bedtime Story, který opět na chviličku na Freshi v rámci středy vzpomínáme.

Bedtime Story Madonna. Vždycky se uměla obklopit muzikantama, co to uměli a umí. Zvukově dokonalé.

snažím poslouchat ten text. Bylo to sice zařazeno na fotbalový soundtrack, ale nic o fotbalu tam není, že jo? Nebo teda neslyším to teď na 17. poslech. Taky to není vyhypované, jako že tam není jej, ou, ola, ola, ole, ole. Ale příjemné to je. Major Lazer a kanadská Nelly Furtado. Za chviličku pokračujeme in the mix.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
1: Kontaktujte pulari.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Sean versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Tak jsem zpátky, už jedeme tanečně na Freši v rámci středy. Hezký poslech. Another. It's so nice. Je to tak fešné, pěkné.

Jedna z nejhranějších tanečních věcí prvního pololetí roku 2026. No a už se nám to blíží půlka, to znamená, měli bychom udělat nějaký souhrn velkých hitů, že jo, za půlku. Ale jo, do 14 minut se do toho pustím, už to mám tak nějak v hlavě, už to tak nějak jakoby skládám, finalizuji. A tahle tam snad bude. Share the house.

Pojďme opět na chviličku vzpomínat. V době, kdy vyšlo slavné I Feel Low, tedy syntetizátorová přelobová hymna Donny Summer a Giorgio Moroder, vyšla na albu i tato skvělá věc I Remember Yesterday. Tady stejné album, stejní interpreti, Giorgio Moroder a Donna Summer. Takhle se dokonce jmenovalo celé album I Remember Yesterday.

záměrné udělané retro, aby potom vyzila ta syntetizátorová hymna na tom albu. Takhle to album vlastně začínalo a končilo a uprostřed byl tedy ty synťáky. Tenkrát geniální nápad. Pozor, i Queeny to měli jakoby ve zvyku pouštět se do staré muziky. Na každém albu měli nějaký retro kousek, který Freddy skvěle zvládal. Jestli se alba dělala koncepčně, dneska už je to směska nesmyslů, bohužel. Kde jsou ty časy?

Okay, let's go. Shimmer. Megan Trainor. Do it like this. Work your back. Heels hiss hiss. You can never do that. Kinda feels good just to make them mad. Také nové album a snaží se chytnout nějakým hitíkem, vydává to jeden za druhým, zatím bez valného úspěchu, bohužel. I když to vypadá docela slušně, ale někdy je to fakt jakoby alchymie, jestli se to do té parády dostane nebo ne, jestli to uspěje nebo ne.

Sony Forera, musím přiznat, že to je můj oblíbenec DJ a producent, který dělá dobrou muziku v současné době. Tak jako ho zatím to nějak nevybočuje, občas měl nějaký větší hitík, ale tohle to je prostě standardní dobrá věc. Feel again.

nevím, jestli jsem blbě viděl, nebo jestli jsem se přehlédl, ale Village People byli na hradě, na Slezsko-Ostravském hradě tady v Ostravě. Tady je jejich San Francisco. Nejenom YMCA a In the Navy, nebo Go West, ale tohle to byl velký hitík od něj, určitě si ho tam dali, teda pokud tam byli.

0: Nicky Harris, Turbo B už tam bohužel dávno nebyl, vyhodili ho. Snap, do you see the lights?
1: Do you see the lights? You can always call my name and I'll be there.
0: To byla taková ta poslední fáze Snap, než odešli do hudebního důchodu.
2: Mix.

podstatné a dravé z AC/DC tam zůstalo. A je to uděláno příjemně, smysluplně, drasticky dotanečné. Jsme fresh.

Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Zažij.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
12: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Co se mu stalo?
14: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
15: Tohle jsem fakt nečekal.
16: Kontaktujte pulari.cz.
17: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

přidám taky Madonu, Love Sensation. Pořád se ještě neví, jestli to je jenom promo single z nového alba, anebo jestli to oficiálně nakonec vydá. A připlácneme si své hity.

Nedávno udělal Martin Solveig novou verzi. A Jonas Blue, Madan. Tak, legendární Salif Keita právě teď na prši in the mix.

0: Tak, tak, musíme ještě přidat aplikace, tahle je všude, díky internetu po světě. A taky DAB+. Jsme tady více jak 3 roky a jsme fresh.
1: Don't let me go down this road. Stop me from leaving. So I can save your life tonight and we can call it even. I keep on marching if I can, keep on crawling if I have to.

Tak už za 14 dnů Beats for Love tady v Ostravě. A v pátek vystoupí taky britská zpěvačka Katy B, Broken Record. To byl třetí single z jejího prvního debutového alba 15 roků zpátky.

Jasně, Katy B funguje dodnes, ale už to nejsou takové převratné hity jako na tom prvním albu On a Mission. Třeba. Ale Broken Record určitě za těch 14 dnů na Beats for Love tady v Ostravě zazní. Přetěšíte? Line up je nabitý.

Tak pokud byste by chtěli být naživo, tak dneska jsem na Firence Inoji v Dolní oblasti, zítra v Dolní oblasti na Firence ostravských Fifejt, tady nemocnice. A sobota hrajou na Hřišti, někde. Ani nevím, kde je, pro hasiče. Jo, bude to horký, bude to velký.

Kdyby se to chtěl vědět přesně, tak Hladké životice, tam na místním hřišti rozbalím své krámy a budu bavit lidi v tom horku. To byla ty naše Too Easy v remixu Ultimixu.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Zažít!

0: nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Hulala! Tady se začalo hezky z hurta.
1: Mm-hmm, pořádné neuro ve středu, protože je co?
0: Fatal Terrors, Abelin a Beaty.
1: Vítáme vás u středeční neurofunkové poslechovky.
0: Vaše oblíbené holky zpět za mixem a hlavně za mixákem.
1: Ano.
0: A jelikož se chceme pořádně naladit na festivalovou sezonu a jelikož my milujeme hrát tak trošku tvrději, takže dneska vás opět a zase nebudeme šetřit.
1: Přesně tak, dneska pro vás máme fakt střílečky, musím říct. A jako jak jsem to teďka jenom protřizovala, tak máte se na co těšit, no.
0: Psala jsem, aby dneska mám chuť na neuro.
1: Takže dneska to bude prostě pořádná nálož, klacky v kýblu, jak to máte rádi?
0: Neuro chleba. Namažeme vám neuro na chleba.
1: Tak to je dobrý. Tak poslechneme si ještě kousek tohoto super tracku od QO a PRDK, Danger Zone, a za chvíli se k vám vrátíme s první novinkou.

0: Říkali jsme, že vás nebudeme šetřit a proto začínáme první střílečkou, což je novinka Fríčko na Soundcloudu a je to od MZho, což je mladý český producent a track se jmenuje Bang Bang, takže to jdeme pořádně rozstřílet.
1: Oh yeah!

0: A my, proč se nedělají tady tyhle triky dál?
1: Proč, prosím, neděláte takové vokály?
0: Proč nemůžeme normálně z celých plíc, jak my tady teďka z Abe, zaspívat do neurofunku?
1: My jsme byli jak normálně nějaké faninky, úplně prostě fakt jsme odvykladali celý refrém.
0: Přesně, Skin Crawler od Black Sun Empire a State of Mind je prostě epic pecka nestárnoucí, kterou můžeš i teď zahrnout úplně s čistým svědomím do tvého drum and bass setu.
1: Přesně tak. Uděláš ještě dobře, protože si to všichni zaspívají. Všichni?
0: Přesně.
1: Jak
0: no, ne
1: teďka.
0: Všichni. Ne všichni, ale není podle mě moc lidí, kteří znají tento track v tvém věku.
1: No, to je věc druhá. Já přicházím na to, že hodně lidí, co je v mém věku, tak vlastně jakoby poznal ten drum and bass až teď, jak on se tak spopularizoval, což je mi líto, ale dohledejte si základy.
0: Přesně, vzdělejte se, doučte se. Doučte se základy. To se mi třeba líbí na Anglii. V Anglii tam brutálně všichni cení ty staré drum and bassové DJ a producenty a fakt jako všichni ti mladí je tam znají, ať už je to Goldie, Groove Rider a tady tahle banda, prostě je tam mega cení a normálně na flyerech je vidíš stále na prvních místech, že vůbec to tam jakoby nepodléhá tomu trendu, jakože jo, Diamond,
1: škoda,
0: no. Subfocus a tak, ale
1: a paradoxně nevadí. Jsou to Britové.
0: No, tak tam se to vlastně vzniklo, tam se drum and bass zrodil. Takže je fajn, že si toho tak cení a
1: To jo, no.
0: Ctí prostě.
1: Já to mám taky ráda, že? Je to prostě super a taky jsem ráda, když jedu někde hrát na akci a potkám tam nějakou legendu starou, že? A mám si jako tu čest si s ní popovídat, třeba takový Akira, ten máš vždycky co říct.
0: Akira je největší pán.
1: Jo,
0: pozdravujeme.
1: Jo. Zdravíme.
0: A hlavně stále je v kurzu, což je super.
1: Já furt se to drží, no. To je jako jeden z mála tady z těch.
0: Jo.
1: Pak tady možná ještě Beatty.
0: Že Kakira nemá ani Q-pointy, kamo, a hraje jak největší
1: no
0: pán.
1: X-Morph taky, že? Tak. X-Morph má nasekané ty triky přesně tak, podle toho, co jako potřebuje hrát za čas.
0: Tak, přesně.
1: Takže tady tuhle čas triku už by tam neměl, protože my už do ní mluvíme, že jo?
0: Přesně, je to ale největší pán. Každopádně my se vrhneme na další novinku, je to od Mob Tactics, track se jmenuje 9 mm a je to pořádná bomba z jejich Dubplate archivu. Track, který už delší dobu rezonuje scénou, teď doplňuje jeho důstojný parťák i Labyrint, který si pustíme ale příště. Ale ne, pustíme si ho potom.
1: Já jsem tam teda dala ten Labyrint.
0: Ty jsi šikovná, já jsem ti právě říkala, že to jsem tam nedala.
1: Takže hned potom si poslechneme i ten druhej, který je za mě možná ještě lepší než těch 9 mm.
0: Ok, protože já jsem vsadila na 9 mm, hrála jsem to i minule a docela to jako šlapalo.
1: Změříme síly takzvaně.
0: Tak, takže jdeme na to.
1: Mob Tactics 9 mm.

0: Dobrá šupa.
1: Kolik dáváte bodů?
0: Kolik dáváte blodišťaku, neurobludišťaku?
1: Protože já si myslím, že teď, jak uslyšíte ten labirint, tak budete trošku bloudit.
0: Já myslím, že kluci opět a zase dokazujou, že nepatří do starého železa a jsou stále špička neurofunkových producentů, kteří udržují slovo funk v neurofunku.
1: Přesně tak, už to není neuro, je to neurofunk a my jdeme na Mob Tactics Labirint, protože tohle je pecka, vážení.

0: Tak jo, děcka.
1: To je pecka, dneska to máme pecka. Super náladu, ale ty jo, moc nám to zatím nemluví, Beatko.
0: Protože my tady mluvíme mimo mikrofon.
1: Zase no, se vidíme po dlouhé
0: ale
1: době.
0: Nevadí, prostě někdy musí hrát i hudba, že jo?
1: Přesně tak.
0: Ale, když už jsme u té hudby, blíží se nám festivalová sezona, my jsme nadržené na všechny festivaly, které nás čekají a my si řekneme, co nás čeká tento týden.
1: Mm-hmm.
0: A můžeš začít ty, Abiku, se svým víkendem.
1: Tento týden nás čeká Darkshire.
0: Darkshire.
1: To bylo malé ASMR.
0: To bylo malé ASMR, přesně tak. A ještě si ale pustíme jednu novinku.
1: Jo.
0: A pokecáme trošku o tom Darkshireu, mm-hmm, protože tam taky něco speciálního uslyšíte od Abe.
1: Teda, ty jsi toho prozradila zas až moc.
0: Abyste tam všichni přišli včas.
1: No, každopádně teď nám začíná novinka z nového labelu Zombos, který spadá pod Eat Brain a je to od producenta MV a track se jmenuje Shock. Takže budeme všichni velice v šoku po tom, co to dropne, jo? Takže čekejte na to.
0: Tak pojď. I'm like a

0: Právě jste mohli slyšet track Ripa od producenta Nailer. Je to další novinka, kterou ale přerušujeme, protože bychom si s váma chtěli opět trošku pokecat. Takže my jsme vlastně skončili u toho, co nás čeká tento víkend. A Biku, asi začni teda ty, už si to tak pěkně nakousla.
1: 3, 2, 1,
0: Dark Shire!
1: Ano, už se těšíme, budeme zase zpátky doma na naší úrodné půdě, kde vzniká spoustu talentů a kde člověk může zajet pro inspiraci a nebo prostě poznat nové kamarády a zažít super zážitek. Protože Dark Shire pro mě není jenom festival, je to pro mě místo, kde jsem poznala super spoustu skvělých přátel a zažila jsem tam zajímavé věci. Jako.
0: Ano, tento networking je skvělý a dobrý, poznávat nové lidi, jak v branži, tak i mimo ně, potkat se svými fanoušky nebo budoucími fanoušky. Jo. A schválně nám napište, jestli se chystáte, naše telefonní číslo je někde na webu, věřím, máme WhatsApp, můžete nám napsat na Messenger, takže budeme rádi, když nám tam dropnete nějakou message.
1: A můžu dát sraz s váma. Zadní leva. Sranda samozřejmě. Každopádně line-up je nabitej. Já jako za to, že už jsem naposlouchána všech těch velkých headlinerů, tak se těším hlavně na ty nové tváře, které jsou většinou na Shrine Stage.
0: Například kdo? Aby třeba si lidi mohli...
1: Například Duplicates tam budou letos, Aliemnia, Ill-Fated, Chaos Theory, Bedlock, tam bude PRDK, tam zahraje svůj speciální neurofunkový set solo, ale pak bude jako v Dark Shire Sound, to je triple B2B, Ziggy, Karpa a Prdek právě.
0: Okay.
1: Takže zajímavé všechno, na Kairu se těším, protože ta loni hrála s PRDK, takže letos bude hrát sama.
0: Tělo.
1: A Káma bude hrát letos poprvé s Draxem.
0: A ty hraješ v kolik? Nebo kdy?
1: Já? Já hraju v pátek v 11 večer.
0: Super.
1: Jo, takže už se těším a je to hned po tom audiovizuálním ceremoniálu a myslím si, že to bude fajn.
0: A hlavně tam všichni, prosím vás, přijďte, protože má nachystané překvapení. No? A Bik, hele, tak to na začátek naset, takže ceremoniál, neceremoniál, v 11 hodin, až jste tam nastoupení a udělejte tam pořádný bordel, zatímco my se teď vrhneme na další novinku, je to od PRDK.
1: A čirou náhodou to je z toho nového Dark Shore.
0: Ano, přesně tak, to si mi normálně úplně že zaskočila.
1: Ne, EPčko, které vychází vždycky před Dark Shirem.
0: Ano, je to remixovaná kompilace tracku producentů, kteří vystupují na Dark Shire Booking, nebo jsou součástí Dark Shire Bookingu a tento track se jmenuje I Want It a zremixoval ho Mef, náš tady. Skoro ostravský.
1: Masterskou Přivnice.
0: Masterskou Přivnice. Takže
1: jdeme I na want to. It? Já to chci.
0: I Want It. A pojďte se naladit.

0: nebudeme, nebudeme vůbec zpomalovat, jdeme na další novinku.
1: Jedeme bomby.
0: Jedeme bomby. Track Propaganda od Kvočka a PRDK, ale tentokrát Neon Light remix. A já musím říct, že Neon Light teďka jako dělá neskutečné bomby, které sice ještě nejsou venku, já je už ale samozřejmě mám.
1: Pošli.
0: A jeden z nich byl tady tenhle, jedna bomba z nich byla tady tahle, takže konečně už to spatřilo světlo světla a můžeme se naladit hezky.
1: Přesně tak. A Propaganda pro ty, které by to zajímalo, vyjde příští víkend na Hubis Music.
0: Oh yeah.
1: Takže jdeme se zaposlouchat.

0: dneska, to je sama sypanice.
1: No tak jako vždy, ovšem.
0: Ale jako normálně míváme i trošku měkčí tracky.
1: Míváme, takové ty mezi tracky, to je pravda, ale dneska nevyšlo. No ale každopádně přesouváme se teďka na další festival, který nás čeká už za dva týdny.
0: Hádejte.
1: Přesně.
0: Hádejte.
1: Tam, tadadá, Beats for Love. Kdo se těší? Napište nám do komentáře.
0: Já mám padlo, já budu jenom si užívat festival. Já mám letos jenom koukací náladu.
1: Budeš moje psychická podpora.
0: Budu, no.
1: Takzvaně. Takže už za dva týdny je to tady, People of Love, všichni se těšíme.
0: Přítel na telefonu budu.
1: Ano. Jak přijde, ty tam nebudeš jako?
0: Budu, no jako budu kdykoliv poblíž.
1: Každopádně venku už je timetable, festivalová apka, všechno už se připravuje, takže se připravte i vy, všechno si postahujte, hlavně si připravte outfity, protože já už třeba outfit mám, což je pro mě úplně jako epic. Jo, já jsem se nikdy nepřipravovala nějak extra s outfitama, ale tentokrát...
0: Já vždycky, já to úplně miluju, ale loni máš pravdu, že jsem šla úplně na blind a prostě jsem byla tak ve stresu z toho hraní na těch bicech, že jsem prostě vzala první věci, co jsem měla.
1: Ano, a byli jsme stejně oblečené.
0: A nakonec jsem přišla a měli jsme úplně stejný outfit. A Kuba, vy jste si na mě domluvili?
1: Přitom vůbec, no, a to bylo nice.
0: Někdo psal po ten set, by the way, je na YouTube, takže kdyby se to zajímalo, Fatal Taylor Show 2025, na The Nebo portálu.
1: Yes, a Berlin Beauty Fantek.
0: A někdo psal do komentářů, proč si jako i ten Fantek nevzal černé tričko?
1: Fakt?
0: Ano.
1: Já si vůbec nevšimla.
0: Já nechápu, holky byly v černém a on je v bílém.
1: To bylo právě fajn, protože byl takový kontrast, jo. Prostě jako tady pan král mezi tady královnama, víš co? No.
0: Černé mamby.
1: Černé mamby, přesně tak. Takže getting ready. Mm-hmm. My se těšíme moc. Na koho se těšíš nejvíc ty?
0: Já? Na Charlotu asi. Mm-hmm. Jako to není nebo pardon, ale prostě. A ještě můj dětský sen se splní a bude tam Virtual Riot.
1: Ano.
0: Budu klečet v první řadě a modlit se k němu, aby už nikdy neodešel.
1: Jo, z nich má hodně lidí radost, protože dubstep u nás nemá moc nemá. Velké jakoby... obsazení.
0: No přitom feel free to book me jako
1: feel
0: jo,
1: free.
0: Na dubstepy.
1: Dívejte se, tady Abik hraje už dubstepík.
0: No, Abik by hrál dubstepík už tak 15 let zpátky, kdyby to šlo.
1: No třeba na to jednou dojde. A my si dáme další novinečku. Opět z českých luhů a hájů. Jsme úplně jakože saprťačky našich kluků českých. Yeah. Rajdo a Karpátrek Kill Loop od Acrey je remix. A jako to je maras. Prostě Ondra je zvukově úplně někde jinde. Yeah. Jako...
0: Já se na něho těším právě, no už jak ho uslyším zas po dlouhé době. A on si to úplně užívá, on u toho hraní jak chirurg.
1: On je
0: každý
1: hustý.
0: Milý sekunda všeho prostě musí být správně.
1: Přesně. Takže... Tak jo, pojďme na to.

0: Jedeme na další novinku. Mm-hmm.
1: A hádejte, odkud to je? Zase z toho IPčka.
0: Zase z té kopilečky.
1: Jo, takže tentokrát je to na track od Ziggyho a Akre. Trošku jsme si to prohodili, jo? Předtím byl Rajdo Karpa Akre a teď je Ziggy Akre a je to Rajdo Remix.
0: Tak, než si to popletete,
1: It's
0: jo?
1: It's dark. Je tam temno, tma, nevím. Mojich posledních pět mozkových buněk promlouvá, protože já ještě lidi se musím dneska zbalit a zítra fičíme. Fičíme ráno, prostě už mám festivalovou náladu, tančím tady stepu, dělám breakdance.
0: Super.
1: Beaty ze mě umírá a my jdeme na drop.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM. DJ set.
1: Dámy a pánové, přichází nejlepší set z Beats for Love 2025.
2: Ano, je to set od Black Sun Empire.
1: Já když jsem slyšela ten set, tak jsem myslela, že mi vykroutí koutky doslova z toho bass faceu. A nechápala jsem a kroutila jsem neustále hlavu, že co to jako fakt je, prostě epic. Epic set. Tohle si musíte dát.
2: Celé.
1: Od začátku do konce. A my vás v tom nebudeme, přátelé, vyrušovat našima kecama. Necháme vás, abyste si to poslechli pěkně od začátku až do konce a naladili se buď na Dark Shark, který začíná už zítra, nebo na Beats for Love, který je příští týden, anebo na jiné akce, na které se chystáte.
2: Takže děkujeme za dnešní jízdu.
1: A slyšíme se zase za měsíc, když už budeme vlastně...
2: Po všech festivalkách.
1: Teda skoro, po těch hlavních. Takže mějte se krásně, vidíme se na Beats for Love.
2: A naslyšenou.
1: A naslyšenou.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Dulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Tak jste se dočkali po dlouhých 2 letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

This is Fresh Radio, 103.6 FM.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
1: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
1: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fajnky na Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: ECM, turn that dope shit.
1: Likvidovat si zdravě není lehké, chce to prax. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdysi v kreku na dojazd do Bena dlouhou trať. Všetko je černé a

Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš?

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.